0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal brát.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Senát dnes projedná kontroverzní novelu stavebního zákona. Podle vlády má změna zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Kritici ale označují za nepřehlednou a varují před nepředvídatelnými dopady. Senát novelu pravděpodobně zamítne, vládní koalice ale může jeho veto ve sněmovně přehlasovat. Veřejný dluh Spojených států poprvé překročil hranici 40 bilionů dolarů. Jen od března se zvýšil o další bilion a za posledních 10 let se téměř zdvojnásobil. Za růstem stojí vysoké výdaje na obranu, sociální programy i splácení úroků. Někteří odborníci proto varují před hrozící rozpočtovou krizí. V Českých Budějovicích dnes začíná největší zemědělský veletrh v Česku, Země živitelka. Letošní 52. ročník se zaměří hlavně na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Veletrh dopoledne zahájí premiér Andrej Babiš a ministr zemědělství Martin Šebestyán. Loni Země živitelka přilákala rekordních více než 132 tisíc návštěvníků. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Zájemci o noční prohlídku jaderné elektrárny Dukovany nad Třebíčkem mají opět možnost. Energetici návštěvníkům nabídnou jedinečnou šanci poznat provoz elektrárny a její vybraná technologická pracoviště v netradiční atmosféře posetnění. 4 exkurze se uskuteční v září vždy v pátek večer od 21 hodin a skončí hodinu po půlnoci. Přihlášky je nutné podat do konce srpna. Dnes nás na Vysočině čekají téměř tropické teploty až 30 stupňů, ale také bouřky. Doputovat mají během dne, večer mohou být na východě kraje i velmi silné s kroupami a nárazy větru.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A je to až k nevíře a dneska nikdo nezaspal, jsme to kompletní. Ahoj Davide.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj Jasmin.
3: Ahoj Michale.
1: Ahoj vám všem, kdo jste u rádia. No tak startuje čtvrteční snídaně a odpálíme to s Egem a Robertem Burianem, protože žijeme len raz.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Dance Monkey, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, 9 minut po 6. Dobré ráno. Dneska má svátek největší rozdělovač lidstva. Největší rozbuška v pizzeriích.
1: Jo, takhle.
0: Už tušíte, David, ví, co by to mohlo být? Je to pizza Hawaii. Dneska je její mezinárodní den. Jinak mám tady nějaký zajímavosti. Vymysleli v roce 62 v Kanadě řecký imigrant Sam Panopoulos a dodneska se kvůli ní lidi hádají.
2: Jsi říkal, že má dneska svátek a dneska má svátek 20. srpna Bernard, tak jsem si říkal, jako Bernard je dobrý pivo, jasně. Ale že by se kvůli němu někdo hádal v pizzerii.
0: Tak je to pizza Hawaii, já se ptám, jestli to jíte nebo

0: Dobře, to je
1: kontroverzní téma hnedka na začátku.
2: No jasně. Já si to jako dobrovolně neobjednám v pizzerii, ale takhle, když jdeš jako stahu a najdeš prostě třeba doma od toho, kdo jí jako zbytek té pizzy, no tak samozřejmě i ten ananas chutná, že jo?
3: No, jako za mě stahu dobrý, ale stejně si myslím, že to vždycky oloupu ten ananas, že ho dám pryč. A vadí mi tam i ta nasládlá chuť po tom, co to odloupneš. Prostě ten otisk toho ananasu. Ale mě tam ta sladká prostě nesedí.
2: To mi na tom nevadí, to mi na tom nevadí. Dobře, a co David?
1: No tak dlouho jsem pizzu Havaj neměl. A ani po ní nějak neprahnu. Vlastně, když už jdeme do pizzerie, tak jdeme do takového podniku, kde to ani nemají. Teda opravdu.
2: Jasně. Ale
1: takže jako já si dám sklenku tady z toho úžasného vína, k tomu si dám Havaj, to ne.
2: Ale třeba týden nejíst, tak se asi shodneme, že bychom to pojedli.
3: To jo.
2: Jaká další jídla jsou taková extrémní? Tak třeba mě napadá kuře z broskví. Je taková věc, která vlastně, koupit si to nedáš dneska, ale jako sníš to.
1: Taky to rozděluje společnost.
2: A nebo, nevím, jestli znáte řízek Pavlišov?
3: Neznám.
2: To možná,
3: počkej, googlím.
1: Nebo řízek Ondráš.
2: No, to
3: co
2: neznám.
3: To je?
1: Bramboráku.
2: Jasmin si to vygooglí, Jasmin je totiž Pražanda, my jsme z východních Čech a řízek Pavlišov, prosím vás, je řízek s houskovým omaštěným knedlikem a sezelím. Takže to je to takový vlastně vepřo knedlo zelo, jenom tam je prostě řízek, no.
3: A koukám i na Ondráše a ten se mi líbí asi víc teda.
2: Co je Ondráš?
1: Kdo je Ondráš?
2: To, a počkej, to se jí kde? Tohle,
3: je to, to nějaký to plnění, vypadá, to vypadá. Je fakt jako bramborák a
1: to je bramborák plněný masem.
2: A to vypadá, kdyby už to už někdo jedl.
3: A prosím tě.
2: Takže dneska Mezinárodní den pizzy Havaj. Takhle, ať vaše chuťové buňky jsou nastavené na cokoliv, je to vaše věc. My si teďka dáme Linkin Park a to bude chutnat nám všem. Hezké ráno.

0: 7:15, pár minut k tomu, vy ladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a taky Codeline. Dobré ránko.
1: Všimli jste si, že čím jste starší, tak tím mladší vám připadají starý lidi? Jakože když mi bylo 10, tak třicátník byl pro mě strašně starý člověk, jo? Pomalu v důchodu. Ale pak ti je těch 30, jo? A vlastně si říkáš, že když jsme mladí lidi, když to je nádhera ještě.
0: To vlastně připomíná text od jednoho českého zpěváka, jak tam máš, jo? Když jsem v lesa Gimpla viděl štrťáky, řekl jsem, co to je za chlapy, ty máš na tož baráky, jo? Takže opravdu to tak je. A já si říkám, vlastně dobrá úvaha, říkám si, kolik mě je, 35 a lidi kolem mě, mi připadají pořád jako, že jsou mladí, jo, takže kde se to zastaví, až nám bude 60, tak budeme si připadat, že jsme mladí a budeme nosit úplný prostě skinny jeans jako chlapy, nebo...
1: Já tady koukám, že ve středověku byli považovaní za starý lidi už kolem 40. Potom před 15 lety lidi v průzkumech označovali za začátek stáří 63 let a dneska je ta hranice podle nějakých studií 73 let. Tak kde vám připadá ten člověk starý?
0: No, jestli můžu mluvit za sebe, tak mě přišlo stáří v tu dobu, když jsem zjistil, že jako nemůžu jít dvě ponoci po sobě na kalbu. No, že pak prostě se zapaříš a tři dny se z toho léčíš. No.
2: Já jsem viděl teďka na Facebooku nějaký citát, že dostal jsem se do toho věku, že když vidím židli, tak si sednu. A tak to nějak já cítím, no. Člověk na sobě poznává to stáří a ty, co mu předtím přišli starý, mu teďka zase tak starý nepřijdou, protože co nám nakonec jinýho zbývá, že jo?
0: Tak ono s tím se zjím, ono když si sedneš tak a uděláš takový to... Tak to už je fakt něco špatně, jako. Hele, věk je jenom číslo, jo.
1: Přesně.
0: Si a Kendrick Lamar, The Greatest, za malou chvíli pro vás a taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek jezdí. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Už se to blíží.
7: Už se to blíží.
6: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
7: Boží atmosféra.
6: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
8: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz.

0: knihy, vyměním za kuponky. Škola bová!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na manhuml.hummel.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte uzavírku. V Jihlavě v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží došlo k havárii plynovodu. Komunikace je dočasně uzavřená.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Swift.
1: Dáváte si čtvrteční Hit Radio a dejte si Davidu ranní update.
2: Ranní update.
3: Prince Harry a Meghan se po 6 letech plánují vrátit do Británie, přestěhovat se mají ještě během srpna a jejich děti nastoupí v září do britské školky. Harry s Meghan se ale k plnění královských povinností nevrátí. Tající ledovec ve Švýcarsku vydal těla dvou horolezců po 34 letech. Dvojice Belgičanů zmizela při výpravě v Alpách v roce 1992 a tehdejší pátrání bylo neúspěšné. Jejich ostatky objevil letos v létě turista a totožnost následně potvrdila analýza DNA. Prázdninová láska z Valašského Meziříčí vydržela už 60 let. Manželé se seznámili při stanování v roce 1965 a o rok později měli svatbu. Teď oslavili diamantové výročí a na radnici si znovu řekli své ano.
1: Hezky, takže letní románek, co neskončil v září teda. Valašské Meziříčí.
3: Krásná wow. Summer love 60 let.
1: Myslím si, že to je extrémní sport vydržet s někým, koho potkáš třeba na Mácháči.
3: Jak jste na tom vy vlastně vůbec?
1: Tak já jsem ještě s někým 60 let nebyl, jestli se ptáš na tohle.
4: Jak dlouho? Já 4,5 mám teď vztah.
1: Já poslední 2. A ty?
3: Já 9.
4: No, teda, to je držák.
1: David se zeptal proto, aby se mohl pochlubit,
4: přesně,
1: že to číslo je, že to číslo je největší. A to taky. Pojďme na muziku. Tohle je jedna z nejzásadnějších kapel 90. českých rockových kapel Alice. V nejznámější sestavě se zpěvákem Danem Bartou. Jak se to vyslovuje, David? Je to Alice nebo Alice?
3: Tak je česká, tak asi Alice, ne?
1: Tak Alice. Kapela z Plzně původně. Ani náhodou na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: 6.39, tohle jsou hity na Hitrádiu pro vaše lepší ráno. Čtvrteční ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Na česko-polských hranicích se pohybuje volně žijící puma a nikdo neví, odkud vzala roha. Možná jste tuhle informaci už slyšeli. No a od nás asi jediná rada, že pokud vyrazíte na houby tady v tom kraji a uvidíte v křoví podezřele velkou kočku, tak na ní asi nedělejte čič.
1: Myslím, že tady ty zprávy se množej a třeba dojdeme do bodu, kdy si uvědomíme, že pumy prostě ve volné přírodě žijí.
0: A mně přijde, že poměrně nedávno taky se někde řešila takováhle puma, takováhle kočička. Nicméně mě tak napadlo, jak se na kočky volá v ostatních zemích, v ostatních státech, jo? Kdybychom si chtěli přivolat kočku, jo? Tak jsem tady našel, že v Německu to je mici mici, polsky to je kiči kiči, bulharsky mac mac, anglicky hey baby.
1: K tomu tvému slovníku přestáváme věřit.
0: Anglicky to je kiri kiri prý, slovensky cici cici, Libanon. Pozor, Libanon je nejzajímavější. Ps, ps, ps. Ps, ps, ps. Ps, ps, ps, ps. Cikán, romsky. Mačko mačko tady je. Španělsky gat gat a japonsky neko neko a větnamsky meo meo.
2: Meo meo.
0: Tak kdybyste...
2: Cici cici mě baví.
0: Cici cici. Tak kdybyste náhodou jeli do nějaký takovýhle země, tak víte, jak volat na kočky. Mlíčko. Disturb the sound of silence. Za malou chvíli taky Pink a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí. Letní koncerty v lese. Příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
12: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
13: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
14: Březová. Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
15: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort březová.cz.
16: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
17: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny jste nám nahlásili neprůjezdnou silnici, na Třebíčsku na výjezdu z Lomů, na Budkově silnice uzavřena. Rozhodně jeďte jinudy.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Jste s námi, to nám dělá radost. Tohle je Pink Trustfall, Hit Radio v 6.51.
1: Dneska slaví 61 let jedno rockový dítě. A narodilo se dost netradičně, jo. Song Satisfaction od Rolling Stones, určitě znáte asi všichni. A ta story, která za songem je, je naprosto legendární, protože Keith Richards, zakládající člen, spal v hotelu na Floridě. Nějak se v noci najednou probral, vzal kytaru a na kazeťák nahrál takový dost špinavý riff, který mu zrovna přistál v hlavě. No a pak usnul, chrápal, nahrálo se tam i to chrápání, on to ráno vůbec nechápal a vlastně tomu moc nevěřil. Přišlo mu to taková fakt jednoduchá melodie a všichni ho přemlouvali, ať to vydá. A hele, jako jak to skončilo.
0: Já si myslím, že ten příběh je tak jako zhezčený, aby na tu kapelu byl lepší pohled. Já si myslím, že Keith se prostě vrátil z nějaký totální kalby, byl úplně vylitej. Pak se probudil a řekl si, ale mám nápad, neudělám nějaký song prostě, no, tak to prostě nějak nahrál, no. Tak si myslím, že to bylo, teda nevím, nechci teda jako někoho, no.
1: Ale 61 let potom a furt to funguje.
0: No neskutečný, hlavně taky mě na nich baví to, že pořád fungujou a že tady jsou právě songy jako Satisfaction, ten si rozhodně zahrajem, ale i třeba tohle z té Bublá pod náma, Anybody Seen My Baby, konec 90. a že vlastně jako furt vydávají a furt to je dobrý, jo. Tak jdeme na to Satisfaction?
2: Jdem na to.
0: No jo. Tohle je klasika, takže 61 let, co se tohle narodilo právě dnes, Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, tak si to moc užijte, jsme Hit Radio, dobré ráno.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
4: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému SolidEdge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Kontroly zaměřené na nelegální prodej kratomu a dalších drog odhalily problémy ve většině prodejen. Pochybení našly úřady u více než 60% z tisícovky kontrolovaných míst. Celkem zaznamenali 900 případů protiprávního jednání, ve třetině případů šlo dokonce o trestný čin. Inflace v Evropské unii v červenci mírně zrychlila na 3%, v Česku ale ceny meziročně vzrostly jen o 1,3%. Česko tak mělo druhou nejnižší inflaci v celé Evropské unii, hned po Švédsku. Ceny v poslední době tlačí vzhůru především dražší pohonné hmoty kvůli konfliktu na Blízkém východě. České kluby dnes čekají úvodní zápasy závěrečného předkola konferenční ligy. Hradec Králové nastoupí v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec se představí na vyprodaném stadionu proti Glasgow Rangers. Trenér Luboš Kozel věří, že bouřlivá atmosféra bude jeho hráče spíš motivovat. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Prezident Petr Pavel opět míří na Vysočinu. Jak už od nás víte, dnes navštíví dvě firmy v Novém Městě na Moravě. Nejprve zavítá do podniku se zaměřením na bezdrátový přenos dat. Poté se přesune do firmy, která vyrábí lyže. Jednodenní cestu prezident zakončí na zámku Maleč. Připomenu, že Pavel byl na dvoudenní návštěvě Vysočiny letos v červnu a zavítal také na zakončení prázdnin v Telči. I když nás ráno na Vysočině přivítá ještě polojasná obloha, odpoledne se zatáhne, dorazí deště a bouřky, na východě kraje i silné s kroupami. Ustávat by to mělo až později večer nebo v noci a teploty do 30 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Stále vám přejeme hezké ráno.
8: A krásný čtvrtek, ahoj.
9: Snídaní šampionů.
8: Na tuhle tu story se těšte. U Valtu našel chlap při uklízení nějakého brajglu poklad za 100 000 a asistovali mu u toho husa, kačer a pes, který má naprosto fantastický jméno, takže na to počkejte.
7: Zní to jako začátek z večerníčku, rozhodně nechoďte daleko od rádia. Sam Felt a Jonas Blue, další hity pro vás.
0: Hit Radio Vysočina.

Takhle vám hraje čtvrteční Hitradio. Ano, už je čtvrtek, díky bohu za ty dary. Krásné ráno v 7.05. Představte čtvrteční Hitradio. Ano, už je čtvrtek, díky bohu za ty dary. Krásné ráno v 7.05.

0: Dva četa, jo, husák, kačer a pes kundelíny, to je prostě
1: vidíš,
0: skvělý.
1: Mě zase napadlo hnedka, jak si to rozdělej, protože podle mě, podle zákona, by se měli rozdělit 25% každý.
2: Takže to vychází, jsou čtyři. Takže každý bude mít 25% tady z toho nálezu. Slušný. Za kolik to bylo? Jantar za 100 tisíc korun. Jantar za 100 tisíc. No tak by nás zajímalo, jestli vy jste někdy našli něco takového, nějaký takový poklad, co vy?
0: Tyjo, vždycky jsem chtěla chodit s takovým tím detektorem kovů a něco hledat, ale nikdy se to nestalo a pořád ten sen mám teda. Nechtěli byste někdo se mnou?
2: Jít hledat, jako, já občas takhle, jak hodně jezdím po republice, občas potkávám takový lidi, a, co chodí po poli takhle s tou tyčkou a hledá a říkám si, to je dobrý. A vždycky si říkám, mě by zajímal ten příběh toho člověka, že jestli něco fakt najde.
1: Jestli
2: jo?
1: Něco někdy našel, přesně se nad tím zamýšlím.
2: Klidně to nám určitě napište, no, já si vzpomínám teda na sebe, já jsem jednou z Labe u babičky vytáhl starý kolo. Hodil jsem tam jen tak, že zkusím hodit háček a najednou se to chytlo, ne? Říkám, tyjo, tak to asi nebude jako nějaká velká ryba, přece jenom ta řeka tady teče, je to docela mělký. A najednou tahám kolo. To mohlo být třeba kolo z roku 1900, jo. Bylo geniální. Co ty, Davide, nějaký poklad někdy snašel?
1: Jestli, tak se na to nespomínám, takže já ne.
2: Necháme to na posluchačích. Tak pojďte nám rád vědět, jestli jste někdy objevili takovýhle poklad a jestli třeba...
0: To je bonusová otázka, no. Jestli jste někdy slyšeli lepší příjméno, než je Kundelínus. To nám taky napište.
2: WhatsApp 777937777 a sem nám to můžete poslat i jako hlasovku, případně klasicky SMS-kou. Teď vám letí další hity, tohle jsou Činasky na Hit Rádiu v 707. Potkal jsem tě.

mi kdesi, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: 8, tohle je čtvrteční Hitrádio, dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že chlap u Baltu vyrazil sbírat odpadky s husou Sunny, kačerem Virkem a psem Kundelínem a ten vyhrabal z chaluch obří jantar za 100 000. No a ptali jsme se vás, jestli jste objevili nějaký nečekaný poklad při úklidu a co si myslíte o tom jménu toho psa?
1: Tak David z Brna píše, ránko týme, Kundelínus je top, my máme jen v uvozovkách žerička. A jednou jsem našel na ulici kovovou 50 korunu, ale jen ten kruh bez zlatého středu. Prý to má taky nějakou cenu, asi pro sběratele, tak jednou uvidím.
0: Já si myslím, že to žádnou cenu pro sběratele nemá, protože když tu 50 vezmu a normálně do toho majznu doprostřed, tak to asi vypadne, ne? Ale jestli to nějaký sběratel chce, tak není problém. Uděláme. Vyrobíme. Taky píše Katka, krásné ráno, já nenašla asi nic, ale mamka našla trilobita asi 5 cm průměr. A ne, horší jméno pro psa neznám, ale řekni mi, jak vypadá 5 cm prostě průměr trilobita.
1: Ale počkej,
2: takže
1: trilobit.
2: Takže 5 cm máš natrénováno, ne?
0: Nemůžu říct, že jsem to nečekal od tebe, Davide, tady tu podpásovku. A nemůžu nesouhlasit. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. To jsou další hity pro vás. Tohle je Hit Radio, minuta po čtvrt na 7. Dobré ráno. Šampioni.

0: Tohle jsou Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky čtvrteční hit rádio v 7.19. My jsme se tady bavili o tom, jestli jste někdy našli nějaký poklad. Napsal nám David, že našel na ulici kovovou 50 korunu, ale jenom ten kruh bez zlatýho středu a prý, že to má nějakou cenu. No a já jsem říkal, že pokud by to mělo nějakou cenu, tak to stačí prostě vyklepnout, ne? No a David píše, no Michale, jen to zkus, kladivo nebo palicu rád zapůjčím, to píše David z Brna, jo. Takže jsme se tady potom začali přemýšlet a já říkám, tak ten kruh snad to jde vyklepnout, ne? A co našel David? Zajímavá informace, já to fakt nevěděl.
1: No, že česká 50 koruna je vyrobená z jednoho kusu materiálu a nemá samostatný střed.
0: Takže to uprostřed, to, co má jinou barvu, prostě to tam jako není jako nějak dodělaný, dolepený, jo?
1: Jedině to nějak vybrousit nebo vyvrtat.
0: To je neskutečný, no, ale já tomu nevěřím. Já jenom obětuju tu 50 korunu. A dneska do toho budu mydlit všim, dokud to nevypadne, jo. Tak, ale jako zajímavá informace, já jsem si fakt myslel, a co ty, Jasmin, myslel si, že to jako je jeden celek, nebo že to je spojený ze dvou věcí?
2: Mám-li být upřímná, Miško, no. Tak jsem nad tím nikdy nepřemýšlela.
1: Hele, ale počkej, Jasmin kovový vůbec nenosí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. K obědu podáváme na Hit Rádiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Už se to blíží.
2: Už se to blíží.
1: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
2: Boží atmosféra.
1: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
3: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz. Vysočina!
4: Hlaváci, 21. srpna je významné datum. My jeho důležitost ještě navýšíme. V bitvě o tři body hostíme doma loňského barážistu z Táborska. Nenechte nás v tom a pojďme společně od 18 hodin bojovat za Vysočinu.
5: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
8: Nechci.
7: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
8: Nechci.
7: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
8: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
9: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
8: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Vysočiny hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na trase z Tábora směrem na Pelhřimov na příjezdu do Obrataně bude probíhat údržba vozovky.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: den.
1: Tohle Leony, Hit Radio 732 a tohle je Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Polský plavec jako první člověk přeplaval Balt ze Švédska do Polska. Na 160-kilometrové trase strávil přes dva dny bez spánku a bojoval s chladem i vyčerpáním. V posledním rozhovoru se nechal slyšet, že během plavání dokonce halucinoval a viděl auta, budovy nebo kočky. Ester Ledecká po 4 letech mění značku lyží, trojnásobná olympijská vítězka končí u Kestle a nově bude závodit na lyžích Head. Přestup oznámila originálním videem na sociálních sítích. Adidas poprvé vytvořil fotbalovou kolekci pro domácí mazlíčky, spojil se přitom s předními světovými kluby a nabízí oblečení určené přímo pro čtyřnohé fanoušky. Kolekce tak umožní fandit ve fotbalových barvách opravdu celé rodině.
1: Tak se někde v parku servou psi, tak možná bude na čase zjišťovat, komu fandí.
3: Ten náš, to je Spartián, ten jejich byl slávista, no odnes to.
1: A jak poznáš psa, co fandí Baníku?
3: No schválně.
1: No bomba, krátký zobák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka s kozlem, tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun, nové ochucené nealko kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Tak pokud tohle všechno chcete vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Posloucháte Hit Radio, za to jsme moc rádi. 7:37 a je tu rychlá pětka. V té celý tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
1: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko Kozel, v něm tři nový příchutě, černý rybíř a třešeň, citron, bezinka, taky meruňka a meduňka, no a k tomu voucher na e-shop.
0: Rychlá pětka. A o tohle všechno si dnes zasoutěží Honza z Měšic. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno. Jaké má ráno Honza z Měšic, co?
2: Hele, pracovní.
0: My taky.
2: Bohužel už v práci. Pochopil jsem.
0: My taky. No tak Honzo, máme pro tebe teda, máš možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun od Kozla, tak připraven, jdeme na to?
2: Jdeme na to, zkusíme to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se nazývá člověk, který nemá vlasy?
2: Plešatý.
1: Ano.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Číslovka 11 je surá nebo lichá?
2: Lichá.
3: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký tvar má dopravní značka zákaz vjezdu?
2: Kulatý.
1: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kterým prstem běžně ukazujeme, Honzo?
2: Tak můžeš jakýmkoliv, ale většinou ukazováčkem.
0: Ukazováčkem, někde prostředníčkem, že jo?
2: Prostředníček je už horší, no.
0: A poslední, pátá otázka.
1: Kolik slabik má slovo rádio?
2: 3.
0: A Honzo, já ti můžu říct, že vy hra váš!
2: Yeah.
1: Gratulujem!
0: Jaká otázka ti přišla z těch 5 jednoduchých otázek nejtěžší, co?
2: Ta poslední slabiky po ránu.
0: No, a já jsem si říkal, že to musíš dopočítávat. No, tak.
2: Jsi říkal, přesně, 1, 2, 3.
0: A to je jako, ale, já, ale my to máme, jo. Hele, celá republika to má naučený z té reklamy. Tablety, no,
2: jo.
0: Víme. No. Takže Honzo, vyhráváš voucher od Kozla na 5000 korun, tak je nealko parádní pivka. A my ti přejeme hezký čtvrtek, zvládni to v práci.
2: Vám taky krásný čtvrtek a pokud možná hezký víkend v pátek.
0: Děkujem, čau.
2: Hezky.
1: Ahoj. Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Solo Paraty, jenom pro tebe, Alvaro Soler a Topek na Hit Rádiu v 7.43. Konec prázdnin se blíží, tohle se nebude dobře poslouchat všem, koho se týká nástup opět do školy, anebo nástup poprvé do školy. Mm-hmm. Rodiče budoucích pravidáčků už teď začínají počítat ztráty. Schválně otázka na vás, na kolik si myslíte, že vyjde rodinný rozpočet poslat letos dítě poprvé do školy? Tipujte i vy u rádia.
1: Jo, já nevím. Tak co potřebuješ? Potřebuješ aktovku, ta může stát, no taky může stát od tisícovky do tří. Jako za všechno dohromady, jo. Tak nevím, 6 000.
0: No dobře.
2: 5 000.
0: Je to 5 000 až 6 000, takže máte pravdu oba dva. 5 000 až 6 000 korun. A mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
1: A já jo.
0: Když jste šli do první třídy. Jak vypadala? Já teda taky, co David?
2: Tak ty ještě pořád máš.
1: No jasně. Ne, taková hnědá a byl tam takový pejsek na ní a byla moc hezká teda a strašně jsem brečela, když jsem pak potřebovala už jako jinou, když už byla ušoupaná, máma mi ji vyhodila.
0: A to si člověče nepamatuju, kdy došlo k tomu zlomu, že jsem potřeboval jinou. Já si pamatuju jenom, že jsem ji měl a nevím, co se s ní stalo. Já tam měl ABC písmena, 1, 2, 3, tam bylo napsáno taky a byl na tom kačer.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo v tom. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
0: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Foodora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete si vybrat i barvu dokonce, jo. Tak jo. Evanescence za chvíli, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
4: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
11: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
10: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Přijďte oslavit řemeslo a tradici na blachotrapezny klempíře v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné zábavy, hudby a mistrovského řemesla. 21. a 22. srpna. V pátek odstartujeme klempířskými soutěžemi, atrakcemi pro děti a pokračujeme večerem s třetí třetinou a dírou ve tmě. V sobotu pak zahrají Slza, Žlutý pes, Atmo Music a René Dank. Blachotrapez Dny klempíře. Festival pro celou rodinu. 21. a 22. srpna v Havlíčkově Brodě. Více na dkblachotrapez.eu.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase z Havlíčkova Brodu na Čáslav u Radostína v místě dopravního omezení. Počítejte se asi 15-minutovým zdržením v obou směrech.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hit Radio, Alex Warren, Ordinary 757.
1: Pamatujete si, když k dětský narozeninový oslavě stačil dort, svíčky, děti na zahradě nebo v obejváku? Schválně se ptám, jestli si to pamatujete vy, protože já ne. Já se přiznám, že jsem nikdy neměla dětskou oslavu a vlastně do dneška je to takový jako bolavý téma pro mě. Nicméně, tak jak jste to znali vy, tak to už je retro. Co je vy
0: tady? Máš ještě spoustu let na to napravíš.
1: No, stále více rodičů, nechte to, si stěžuje na tlak, co se týká právě oslav pro malé děti, protože kdysi stačilo fakt málo věcí, ale teďka řešíš kolikrát animátora a řešíte, kde se to stane a dárkový taštičky pro hosty a všechno a vyjde to na strašný peníze.
0: Jak říkáš, my jsme teda narozeniny oproti tobě slavili, rodiče si vzpomněli, aspoň na mě teda, ale velká nostalgie, my jsme přesně nepotřebovali kolotoče a převleky a koordinátory a nesmysly, jo, babička prostě upekla dortík, my jsme se sešli jako rodina, dospěláci si dali vajíčňák, někdo něco ostřejšího, nejvíc na šupky bylo vždycky strejda, my si dali rychlý špunty a byli jsme nejšťastnější na světě.
1: Ale tohle jo, to jako s rodinou, ale já myslím takovou tu dětskou oslavu, kdy ty za to zaplatíš jako víc, protože pošleš kamarády, tak to si očividně taky neměl.
0: No nezažil, a vlastně mi to ani nechybí teda.
2: No zrovna nedávno jsem se bavil se sestřenicí, která má teďka asi 6letýho syna, Mikuláše.
0: A je to alkoholik Mikuláš.
2: Že právě pro něj organizovala s jeho kamarádama takovou nějakou oslavu, že je to strašně drahý, přesně jak říkáš, časovně náročný zorganizovat. Že šli někam na nějaký trampolíny, potom objedna dort, ještě si tam dá něco k pití. No 10 tisíc ani nemrkneš, ty jo.
1: No opravdu jo. No,
0: tak jestli vy něco chystáte, tak všechno nejlepší. Za chvíli zprávy v 8, hezky ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hi, I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Evropské unii začnou na konci září platit nová pravidla proti takzvanému greenwashingu. Firmy už nebudou moci označovat výrobky obecně jako ekologické nebo zelené, aniž by to dokázali doložit. Cílem je dát zákazníkům jasnější a spolehlivější informace o udržitelnosti výrobků a služeb. Do českého práva má změny zavést novela, kterou nyní projednává sněmovna. Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout kolem 50 mm srážek. O víkendu se potom počasí přechodně uklidní, déšť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Průměrný starobní důchod v Česku se přiblížil k 22 tisícům korun. Muži pobírají v průměru přes 23 tisíc, ženy zhruba o 2,5 tisíce korun méně. Za posledních 5 let se průměrná penze zvýšila o více než 6 tisíc korun. Přibývá také předčasných důchodů, kterých už je skoro 800 tisíc. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Zájemci o noční prohlídku jaderné elektrárny Dukovany na Třebícku mají opět možnost. Energetici návštěvníkům nabídnou jedinečnou šanci poznat provoz elektrárny a její vybraná technologická pracoviště v netradiční atmosféře posetmění. Čtyři exkurze se uskuteční v září vždy v pátek večer od 21 hodin a skončí hodinu po půlnoci. Přihlášky je nutné podat do konce srpna. Dnes nás na Vysočině čekají téměř tropické teploty až 30 stupňů, ale také bouřky. Doputovat mají během dne, večer mohou být na východě kraje i velmi silné s kroupami a nárazy větru.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
14: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
15: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Ahoj, dobré ráno.
1: Krásný čtvrtek.
12: Snídaně šampionů.
16: Už čtvrtek, ještě jeden den a víkend před námi, tak doufáme, že se taky těšíte stejně jako my tři tady. Na co se můžete těšit teď, je další parádní muzika Liam Payne a Rita Ora 50 od Stínu šedi. Tak pojďme na to, hezké ráno.
12: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Lime Pen, Rita Ora, For You 806. Střecha auta je pravděpodobně nejnebezpečnější odkládací plocha na světě. Klukovi v Plzni z ní za jízdy ulítla celá peněženka a nebýt poctivýho trolejbusáka, tak nemá ani peníze, ani občanku.
1: Takže on ji jako našel a vrátil mu ji?
0: On ji našel, kontaktoval ho, vrátil mu ji, takže dobrý skutek vykonán. Ale takhle, asi ruku na srdce, kdo nikdy nepřišel o to, co si odložil na střechu auta, hoď kamenem. Já o kávičku naposled, není tak dlouho, co vy? Nechali jste si někdy něco na střeše?
1: Taky jenom kávičku, naštěstí teda nikdy nic horšího se mi nestalo.
2: Se tak jednou hledali klíče právě. Mm-hmm. Evina ségra si je položila na střechu auta. To auto jsme doslova a do písmene otočili vzhůru nohama. Pak někdo říká, hele, když jsou tady na střeše.
0: No to se ještě nejeli teda jako.
2: Tak protože jsme nemohli nastartovat.
0: Ne? Jo, klíče od auta.
2: Jo, pardon, dobrý detail, který jsem zapomněl říct.
0: To je docela podstatný.
2: Dobrý, to možná mělo zaznít na začátku.
0: No, to nevadí, už to rozumíme. No tak ale mě tak napadlo, když teda tady se ukázala ta poctivost toho trolejbusáka, kdy vám úplně někdo cizí zachránil jako zarek tím, že vám vrátil ztracenou věc?
2: Schválně, dejte vědět.
0: Mně jako nikdo nikdy nic nevrátil, jo, takže já tu víru jako v náš národ úplně nemám.
2: Nikdy nic neměl hlavně.
0: No. A co nemám, nemůžu ztratit.
1: Mně se to nestalo jakože mně, ale jeli jsme s přítelem autem a vidíme, jak před náma jede nějaký starší pán, už jako hodně starší, a na střeše auta je berle. Jo, takže jsme si říkali, aha, tak on si tam asi nechal teda berly, neví o tom, takže jsme zastavili, když jsme mohli, donesli jsme to do auta, on byl úplně nadšený, že teda aha, já ani nevěděl, jako že ji nemám, ale byl tam takový detail, že předtím si byl přítel kvůli nějakému natáčení koupit masku v nějakých pracovních oděvech a přišel tam s černou kuklou, takže nejdřív si pan myslel, že ho jdeme vykrást.
0: A chudák pán, on neměl peníze na tu nálepku ZTP, takže jak to vymyslím, no tak si dám na střechu berly. Doma mont. Tak počkej, tak teďka jsou jakoby dvě věci, na které vlastně bych se chtěl zeptat, jo. Co jste si nechali na střeše auta, protože to mi přijde geniální, to jsme tady možná řešili, ale spíš, jestli vám teda někdy vrátil někdo vaši věc, kterou jste ztratili, to možná spíš. Tak dejte nám vědět na 777-937-777. Pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp na tohle číslo, nebo nám to můžete poslat zprávou, no a od nás k vám letí další muzika. Nico Santos a Fastboy.

0: tohle Eva Farná, neříkej, co má se stát. Hit Radio v 8.14. Pojďme se vrátit k příběhu, který jsme tady řešili. Klukovi z Plzni za jízdy uletěla celá peněženka, kterou nechal na střeše svého auta. A nebýt poctivého trolejbusáka, nemá dnes ani korunu, ani občanku. Vrátil mu ji. Tak jsme se ptali vás, o co jste kde přišli a co se k vám vrátilo zpátky, případně co jste si teda nechali na střeše auta.
1: Šárka píše, krásné ráno. Já projela půlkou Příbramy s velkou mísou naložených kuřecích křídel na střeše. Až na třetím kruhovém objezdu začala lítat, no vrátili jsme se pro mísu a křídla ponechali kočkám a jiné zvěři.
0: Já úplně vidím, jak prostě přijdeš tomu kruháči, jak se chystáš odbočit a teďka ti prostě kolem čelního okna proletí kuře. Jako.
2: To byl nějaký animovaný film, že to se jmenovalo Zataženo občas trakaře a tam padalo jídlo.
0: Další zpráva, ahoj rádio. Já si takhle nechal mobil na střeše dvakrát, jednou odlítl a já na to přišla doma. Naštěstí ho našli fajn lidé a přes sociální sítě mého přítele jsme se spojili a já si pro něj hned dojela. Po druhé tedy vydržel celou cestu domů na střeše.
1: To je skutečný. Lucka píše, dobrý den, včera jsem na silnici mezi Plzní, včera takhle hned, mezi Plzní a Radobyčicemi našla MacBook, patří panu Šťastnému, prosím, kdybyste prostřednictvím éteru dali vědět. Pak jsem tam nechala i peněženku, až mi doma zaťukala sousedka z vedlejšího baráku, jestli mi náhodou nechybí. Já ani neměla tucha, že ji nemám. V peněžence bylo vše. Od té doby už se fakt soustředím na to, abych na autě nic nenechala. Dobří lidé stále jsou.
0: Počkej, takže my teďka hledáme pana Šťastného. Pane takhle, myslím si, že šťastných bude v České republice asi hodně. Tak pane Šťastný, jestli nás slyšíte, napište nám na 777-937-777. Pravděpodobně se nám podařilo najít váš počítač.
2: A nebo aspoň pošlete heslo, protože jinak je ten oťaz k ničemu, že?
0: No jasně, no, ale na bazoši to pak. Tak a ještě taky posílá hlasovku Petr.
3: Ale mně se to stalo letos na dovolený. Do moře mi spadnul telefon. Hledali jsme ho asi hodinu, prostě jsme ho nenašli, tak jsem se smířil s tím, že je ztracený. A za dva dny nám přišla na telefon mý přítelkyně polská SMSka, že o něj nějaká slečna zakopla ve vodě. A že díky. Normálně nám ho vrátila. Byl ještě nabitej, byl funkční a myslím si, že i kdyby jsme tam byli týden, tak ho v té vodě prostě jako nenajdeme, takže náhoda jak blázen.
0: No, tak Petr nakonec byl šťastný.
1: No.
0: No. Já jsem čekal, že ta polka napsala, hele, našel jsem váš telefon, Jenky.
1: Jenky.
0: Jenky. Jenky. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio Rudimental These Days na Hit Radio. 8.20, za malou chvíli další parádní muzika, na co se můžete těšit, tak třeba tohle, ram, pam, pam. No a samozřejmě vy, kdo nás sledíte na cestách za volantem, i vám poradíme, jak se ve čtvrtek dostanete tam, kam potřebujete. Bude aktuální doprava.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
5: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
14: tisku levně.cz.
15: Náplně hned.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v hlavě v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží došlo k havárii plynovodu, komunikace je dočasně uzavřená.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Linkin Park. Přejeme vám stále krásné čtvrteční ráno, šampioni, s vámi Michal Jasmina David a David má ranní update.
1: Ranní update. Celine Dion prozradila, že příznaky své vzácné nemoci pociťovala už 17 let před diagnózou. Bolesti a svalové křeče byly někdy tak silné, že měla problém chodit. Teď intenzivně rehabilituje a v září se po letech vrátí na pódium sérií koncertů v Paříži. Tom Holland si díky novému Spider-Manovi přijde na pořádný balík. Za film dostal základní honorář 20 milionů dolarů a díky úspěchu v kinech může jeho celková odměna překročit 100 milionů. Jen Spider-Man mu tak může vydělat přes 2 miliardy korun. Reklamy v ChatGPT dorazí příští týden také do Evropy. Týkat se mají uživatelů tarifu Free a Go, pravděpodobně i v Česku. Reklamy budou oddělené od odpovědí a podle OpenAI nebudou mít vliv na jejich obsah.
0: No, údajně. Já si představuji, jak někdo půjde hledat třeba, nevím, jak se vyměňuje kolo u auta a hnedka ti to nabíje. Že ti to vlastně nedá ani tu odpověď, ale hnedka ti tam je Pirelky, tady vlastně, ale tady máte. A nechcete tohle a nejbližší mechanik a tohle, hele, a nepotřebujete vonítko do auta, ještě stromeček.
2: Nic moc, no.
0: A budeš scrollovat prostě hodinu a pak tam bude. Tak začněte, že se auto zvednete. Pojďme na srdcovku. Bomb Funk MCs, Freestyle. Nevím, jestli to máte podobně, ale já jsem si vždycky myslel, že tam je Vakamakafou. Vakamakafou.
2: No a je tam?
0: Je tam Rock the Microphone.
3: Rock the Microphone.
0: Rock the Microphone. A tak počkej, Vakam...
3: Tak David si to myslel doteď.
0: Takže, no,
2: ne, David to vidí už dlouho, samozřejmě.
0: Tak pojďme na to. Bomb Funk MCs, hezké ráno.

0: Máte dneska narozeniny? My pro vás máme ohňostroj. Bylo to takové páteční, ano. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, 8.41.
1: A bizár střídá bizár. Jeden pár si chtěl užít romantiku v lese, opravdu jako v hodně netradičních kostýmech a málem se stal loveckou trofejí, tak na to si počkejte.
0: To probereme za chvíli, no a samozřejmě přidáme další parádní hity. Mám pocit, že tě ztrácím. Něco českýho, tohle Poetika. Zahraje taky Katy Perry Hot and Cold. Tady na Hit Radio.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
10: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
9: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
10: Baoli. Německá kvalita v italských barvách.
11: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vezvozíky.cz.
12: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
13: Nechci.
12: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
13: Nechci.
12: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
13: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
14: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
13: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Hot and Cold, Katy Perry, Hit Radio 8.51.
1: Máme tady možná bizár týdne. Na americkou tísňovou linku volal nešťastný pár, který měl, řekněme si, velice specifický koníček. Oni vyrazili do lesa, převlékli se do kostýmu kos a plánovali si tam užít romantickou chvilku ve dvou. No a co čert nechtěl, tak kolem šli lovci, ty tam v křoví viděli dva pohybující se huňáče a začali střílet.
0: Jako, sorry jo, ale když si na sebe vezmeš kostým, který vypadá jako lovná zvěř uprostřed sezony, tak si prostě o tu kulku hodně koleduješ. Ale řekněme, kdo se jde do lesa milovat v převleku za kozy?
1: Hele, říkám, jako hodně specifický koníček, mám spoustu otázek a otazníků v mý hlavě, nicméně oba skončili v nemocnici, ten jejich stav byl naštěstí stabilizovaný, zdravotníci jim dokonce museli ty kostýmy rozstřihat, aby se dostali k těm zraněním, takže na sebe dávejte pozor a pokud potřebujete v lese jako experimentovat, tak...
0: Já úplně vidím, jak vypadal ten příjem, jo? Pane doktore, mě postřelili. A ona, co jste dělal? No, víte, já jsem se pás na mítěně v plišovým overalu. Takhle, myslím, že tenhle pár čekal úplně jiný happy end. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu v 8.56, Axwell Ingrosso, Dreamer. My se s vámi jdeme rozloučit, s vámi byl Michal, Jasmin a David od 6 do 9.
1: Děkujeme, bylo to s váma úžasný, jako vždycky.
0: Mimochodem, kdybyste chtěli zjistit, jak ušetřit za nákup školních pomůcek pro vaše prvňáčky, konkrétně třeba za školní aktovku, dejte si podcast Snídaní šampionů, ten najdete během dne na webu Hit Radio a nebo na Spotify.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Zítra se těšíme, bude páteček, užijeme si to.
1: Tak už zítra v 6, ahoj.
0: Čau, hezký čtvrtek.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na trase Zavlíčkova Brodu na Čáslav u Radostína v místě dopravního omezení. Počítejte s asi 15-minutovým zdržením v obou směrech. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému SolidEdge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: Krátké zprávy a Vladan Hýl. Čeká nás slunečný víkend, předtím ale Česko čekají vydatné bouřky. Ty na jihovýchodě republiky udeří už dneska. Před bouřkami meteorologové varují i v průběhu zítřka. O víkendu se ale vyčasí, čekáme nejčastěji polojasno. Se začátkem nového týdne se mají ale srážky zase vrátit. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde zase o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá zhruba na 7 000 korun. Pokud rodiče sáhnou po dražších nebo ergonomických pomůckách, náklady můžou vystoupat až k 10 tisícům. Co za růstem cen stojí, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
12: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitu a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů, ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
0: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci na místě příslušném úřadu práce. Celkový dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů, tedy asi 828 bilionů korun. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu. Podle některých pozorovatelů se v USA schyluje k rozpočtové krizi. Česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm jí čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila 3-6 a 2-6 na Američanku Coco Gauffovou.
3: Tak dopoledne můžete čekat oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami, během odpoledne se bude zatahovat a později odpoledne od jihozápadu bude postupovat pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být i silné, takže pozor na to. A dnešní odpolední teploty 27 až 30.
2: Hit Rádio Vysočina.
3: S vámi na Hit Rádio Vysočina Markéta Zušťáková, krásný čtvrteční den přeju a tady už je pro vás Wesley Arms. Hit.

Radio Vysočina, tohle byl Mark Ronson a Miley Cyrus. Já jsem narazila na zajímavou statistiku, že na jednoho Čecha připadá 33 návštěv lesa za rok. Já jsem teda v lese skoro každý den s pejskama nebo s koňma, takže určitě ten průměr zvedám. A nebo možná chodím za někoho jiného, jo, kdo ví. A teďka co v tom lese, jo? Takže samozřejmě na procházky, ale nejčastěji se lidé chodí do lesa pro lesní plody a pro houby. Hub se loni nazbíralo asi 20 tun, tak já si myslím, že maliny a ostružiny letos to úplně uschlo a

0: To byla kapela Slza na Hitrádiu Vysočina. Dneska je světový den komárů. Jestli opravdu něco nesnáším, tak je to ten noční bzučivý zvuk, co vám nedá spát. Na někoho lezou extrémně moc a někdo komárů vůbec nechutná, tak schválně, jak to máte vy?
1: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
2: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
3: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
4: Tady čtu, že vstup je

0: tašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
3: Nechci.
2: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
3: Nechci.
2: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
3: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
4: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
3: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

No a o tom, že je čas večírku, nám teďka zaspívá DJ Bobo na Hit Radio Vysočina, takže poselství téhleté písně je tancuj, dokud nevyjde slunce. Ano, je období prázdnin a dovolených a tohle se dá samozřejmě jednoduše aplikovat v praxi, no teda nevím, jestli jednoduše. Je 20. srpna, tak vlastně už jenom chvíli. Užijte si srdcovku od DJ Boba a ty další srdcovky uslyšíte dneska po 12. hodině na Hit Radio Vysočina.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, 9 hodin 39 minut. V sobotu a v neděli proběhnou slavnosti sklizně v Bystřici nad Prnštejnem. Můžete se tam těšit třeba na farmářský koutek, zemědělský expozice, svezení v traktoru, na bryčce nebo na koni, taky folklorní vystoupení nebo cymbálovku. To je takový tip, kam by se jakoby dalo o víkendu jít. A samozřejmě, že další tipy uslyšíte už v další hodince na Hit Radio Vysočina v naší rubrice Co se děje na Vysočině. Tak zůstávejte s námi. Hit Radio.
1: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
4: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Hit Radio Vysočina.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 158 ve směru na Prahu budou u Krajnice probíhat údržbové práce a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
7: On air,
8: online
7: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
9: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdají 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% HDP na obranu, řekl to ministr obrany Jaromír Zuna po jednání na ministerstvu financí. Jeho úřad by tak měl mít zhruba o 36 miliard korun k dispozici více než letos. Síť cyklostezek se v Česku dál rozšiřuje. Například Středočeský kraj zahájil stavbu nového úseku mezi obcemi Kly a Tuhaně na Mělnicku. O největších pozitivech stavby mluví krajský radní Petr Borecký.
10: On nám propojí doposud dva oddělené úseky, a to je z Mělníku do Kel a z Tuhaně až do Čelákovic. Tím pádem postavením tohoto úseku nám vznikne souvislý úsek labské cyklostezky na území Středočeského kraje od Mělníka až do Čelákovic.
9: Nový úsek měří zhruba 3,5 kilometru. Prince Harry a jeho manželka Meghan Merklová se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpátky do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy, informovala o tom britská média. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce dneska nastoupí k úvodním zápasům závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Východočeši se představí v Aténách proti Panathinaikosu. Utkání na olympijském stadionu má výkop ve 20:30. Jablonec nastoupí od 20:45 v Glasgow proti Rangers.
0: Tak dneska odpoledne čekáme, že se bude postupně zatahovat. Od jeho západu budou postupovat pásma deště, přeháněk a bouřek. Ty bouřky můžou být i silné. Teploty odpoledne 27 až 30 stupňů. No a v noci zataženo, oblačno s deštěm nebo přeháňkami a s teplotami 17 až 14 stupňů.
7: Hit Radio Vysočina.
0: Ano, hola hola, škola volá. Za vzornou docházku můžete dostat třeba i odměnu. Více už za chviličku na Hit Radio.

Neil Diamond a Two Friends na Hitradiu Vysočina. Školní aplikace mého syna už mi pípá v telefonu. Už se tam dává na 1. září nějaká třídnická hodina, potom následuje exkurze. Ve škole už se prostě plánuje. No a v USA v jedné škole tam třeba dost bojují s docházkou svých studentů. A tak tam studenti právě na týden dostávají asi 2000 korun za perfektní docházku. Ale to je, panečku, motivace, co? To by se asi tady našim žákům a studentům taky líbilo. Ale u nás by podle mě ty školy takhle přišly na buben, to by nešlo. To nejde. Hele, to pořád musí zvítězit touha po vzdělání a touha to někam dotáhnout.

0: co se děje na Vysočině.
1: A mám pro vás pár pozvánek, třeba od pátku až do neděle se v Třebíči konají slavnosti Tří kápí. V pátek vás čekají kapely, v sobotu se můžete těšit na rytířské turnaje na koních, šermíře, kejklíře, historický jarmark a taky večerní noční průvod městem a ohňostroj, který bývá krásný. No a na páteční večer na ten vás zvu do Telovu Kouty, na další letní koncert, tentokrát Čáru Gypsy. Začátek je v 19 hodin a bude to jedinečné propojení romských, španělských a taky italských melodií obohacených o jazzové prvky, tak si to nenechte ujít.
0: Vysočina, tady jsme doma. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
5: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solidage. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
6: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
7: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Březová! Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
10: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
0: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

To byl malinový sirup od kapely Mirai na Hit Radio Vysočina. Tak léto venku, léto v rádiu, léto všude kolem nás, tak určitě užívejte. Dneska odpoledne každopádně mají přijít bouřky. A teď už přijde další hit. Tohle je Natalie Imbruglia a Thorn.

0: Zaspíval Ed Sheeran na Hitrádiu Vysočina. Dneska je 20. srpna a je den péče o muže. Tenhle ten svátek podle mě určitě vymyslel nějaký chlap, nějaký muž, jinak to není možný, protože podle mě o ty chlapy pečujeme každý den, ale dobře, tak i dneska si jim tedy pověnujte. Den péče o muže, no, tak dobře. Já jsem pro. Za chviličku Adele na Hitrádiu Vysočina, přejeme vám krásný čtvrteční den s námi.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 1 plus 1 v Děčíně za 1 milion 900 tisíc. Byt 2 plus 1 v Krupce na Teplicku za 2 miliony 871 tisíc. Byt 2 plus KK v Krnově na Bruntálsku za 2 miliony 999 tisíc. Rodinný dům v Pomezí nad Ohří na Chebsku za 7,5 milionu. A rodinný dům v Dobřanech, Plzeních za 11 milionů 900 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní

0: sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrod, koncerty i boží atmosféra.
1: Boží atmosféra.
0: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Šéfe! Šéfe! Tak už je tady Baoli!
7: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
6: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
7: Baoli! Německá kvalita v italských barvách.
8: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vzvozíky.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na trase z Havlíčkovo Brodu na Čáslav u Radostína v místě dopravního omezení. Počítejte s asi 15-minutovým zdržením v obou směrech, stále to tady trvá. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Minister školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpátky ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. V roce 2029 by podle něj mělo být naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Plzeň fandí sportu. Kromě právě probíhající sportmánie, kterou si užívají místní i turisté, připomíná první městský obvod, že i na jeho území najdeme řadu sportovišť. O jaká jde, řekne jeho mluvčí Miroslava Vejvodová.
9: U konečné tramvaje číslo 1 se nachází pumptracková dráha pro kola, koloběžky a skateboardy a 4 boulderingové stěny. U gymnázia v Sokolovské ulici jsme vybudovali skatepark a u Seneckého rybníka 2 přírodní traily pro cyklisty.
8: Vzniklo tam i první disk golfové hřiště na jedničce. Nejméně 12 lidí zabil noční ruský vzdušný útok na ukrajinskou metropoli Kyjev. Jeden člověk zahynul v kyjevské oblasti. Zraněny jsou nejméně 40 lidí. Protivzdušná obrana zneškodnila desítky ruských střel. Zasaženy byly sklady s potravinami a objekty Červeného kříže. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za 2 roky. Rakouská stáj informovala o pokračování spolupráce s Verstappenem před víkendovou velkou cenou Nizozemska.
0: Tak dneska během odpoledne se bude postupně zatahovat. Čekejte od jihozápadu pásmo deště, přeháněk a bouřek. Ty můžou být i silné. Teploty odpoledne 27 až 30. V noci nás čeká zataženo, oblačno, místy déšť nebo přeháňky a noční teploty 17 až 14.
6: Hit Radio Vysočina.
0: Dneska je čtvrtek, za chviličku soutěž s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak zůstávejte s námi a vyhrávejte. A tady už je Pink.

Posloucháte Hit Radio Vysočina, i dneska soutěžíme s Robinsonem o rodinnou vstupenku a papoušek si dneska na pirátskou loď sebou vezme tušku, takže si to pamatujte, za chviličku soutěžíme. A vy vytáčejte telefonní číslo sem k nám 725 44 38 37.

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Tak dneska je čtvrtek po 11. hodině, my opět soutěžíme s Robinsonem o rodinnou vstupenku a já mám na telefonu připravenou Ivetu, která by do Robinsonu ráda vzala asi svoje děti, že jo? Ahoj Iveto.
2: Dobrý den, ano, svoje děti.
1: Jasně, tak kolik dětí máte, Iveto?
2: Mám dvě, ale určitě bych ještě přibrala od sestry.
1: Jo, tak to je hezký, jako vzít celou školku klidně, že jo?
2: A ti využijeme.
1: No,
2: plně.
1: No, tak jo. Tak rodinná vstupenka je připravená. Já tady potřebuji vědět, co si sebou dneska papoušek bere na pirátskou loď, jak to je.
2: Tak jelikož se blíží začátek školního roku, tak si papoušek bere tušku.
1: Je to tak.
0: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
1: Mimochodem, Iveto, už máte jako nakoupený školní pomůcky?
2: Máme.
1: Ty jo, takhle vzorní jste teda, jo.
2: Ne,
1: bylo nám jenom
2: buty.
1: No jo, takže Iveta už si může užívat konec prázdnin třeba v Robinsonu, protože to už má hotovo do školy, jo?
2: Děkujeme.
1: Tak jo, tak se mějte krásně.

0: Vlastně užívejte, jenom připomínám nejenom Ivetě, ale i vám všem posluchačům, že Robinson bude mít svůj den a to 23.8., to znamená tuto neděli, vstupné je zdarma, bude to v areálu před Robinsonem, spousta zábavy, legrace a tak, tak můžete vyrazit, jo? Tak se mějte krásně, Iveto, a budu se těšit zase někdy, naslyšenou.
1: Taky hezký den. Hit Radio Vysočina. Dobrý.

0: Vegeta Sam Martin na Hitrádiu Vysočina. My všichni můžeme až do poloviny září navrhovat předměty symbolizující Česko, které by měl vzít budoucí astronaut Aleš Svoboda příští rok do kosmu. Pobývat bude na mezinárodní vesmírné stanici, ale samozřejmě, že sranda legrace je povolená, jo, fantazii se vůbec meze nekladou. Ale třeba Slivovice, ta prosím vás nepoletí, protože to je hořlavina. Takže mělo by to být něco malýho, lehkýho, skladního. Já nevím, no, krteček ten už tam byl, tak já bych to viděla jenom na nějaký takový třeba náramek, takový ten pro štěstí, že by mu někdo upletl tady z Česka. Nebo co byste navrhovali vy?
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Před námi na Hit Radio Vysočina Madonna, která mimochodem i v 67 letech opět boduje v hudebních žebřících a ukazuje, že v popu se prostě stále drží na předních příčkách a nezáleží vůbec na věku, tak my to samozřejmě přejeme, ať zraje jako víno. Tady je její starší věc, a to Secret na Hit Radio Vysočina.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, je čtvrtek 20. srpna, možná už chodíte do obchodu nakupovat školní pomůcky. Pokud vyrazíte třeba i do nějakého knihkupectví, tak si jenom vzpomeňte, my jsme s kolegou Milanem Řezničkem natočili nové video. Milan chce takovou jednu knihu, která podle mě vůbec neexistuje, anebo je to pohádka, nebo je to science fiction. Mrkněte na video, klidně nám napište, jak to funguje u vás doma. Já se s vámi loučím, přeju vám krásný zbytek čtvrtečního dne a budu se těšit zase zítra v 9. Ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
8: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
9: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
10: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
11: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
12: Ahoj Jihlaváci, 21. srpna je významné datum. My jeho důležitost ještě navýšíme. V bitvě o tři body hostíme doma loňského barážistu z Táborska. Nenechte nás v tom a pojďme společně od 18 hodin bojovat za Vysočinu.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
15: Hit Radio Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

0: Zlepši si náladu. Hit
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině na trase z Havlíčkova Brodu na Golčův Jeníkov. V místě dopravního omezení počítejte se zdržením v obou směrech a pozor taky na omezení na D1. Mezi kilometry 108 až 110 ve směru na Brno je uzavřený levý pruh. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
4: Nechci.
3: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
4: Nechci.
3: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
4: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
5: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
4: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde opět o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá zhruba na 7 tisíc korun. Pokud rodiče sáhnou po dražších nebo ergonomických pomůckách, náklady mohou vystoupat až k 10 tisícům. Co za růstem stojí, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
12: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitů a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů. Ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
11: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci v místě příslušného úřadu práce. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. V roce 2029 by podle něj mělo být naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Dějiny československého samizdatu představuje nová výstava, kterou slavnostně zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu. Je součástí roku české kultury, který předchází říjnovému frankfurtskému knižnímu veletrhu. Česko letos bude jeho čestným hostem. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Do Nového Města na Moravě přijel prezident Petr Pavel. Jak už od nás víte, navštíví tam dvě firmy. Jednu na bezdrátový přenos dat a druhou se zaměřením na výrobu lyží. Jednodenní cestu prezident zakončí na zámku Maleč na Havlíčkobrodsku, kde se setká se zástupci asociace majitelů hradů a zámků.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Dnes nás na Vysočině čekají téměř tropické teploty až 30 stupňů, ale taky bouřky. Doputovat mají během dne, večer mohou být na východě kraje i velmi silné s kroupami a nárazy větru.

Ten týden nám utíká jako voda, už je tady čtvrtek a vlastně takovým malým důkazem, jak to všechno utíká, tak to jsou vždy srdcovky tady u nás na Hit Rádiu. Tohle už je taky více jak 30 let, co přišla parta Pet Shop Boys, nebo dvojka, tady s touhle verzí původního hitu od Village People, což je ta parta, která udělala YMCA. Původní hit z roku 1970 něco, tak trošičku poupravili. Je pravda, že díky té nové úpravě to trošku zní jako sovětská hymna. Každopádně v 90. megahit. Srdcovka číslo 1, Go West na Hit Rádiu.

0: Joe Fest, kluci z východu, takhle si to taky pamatujeme. To byla zase česká předělávka. Tohle je rok 1993. Srdcovka číslo jedna. A legendární britské duo Pet Shop Boys.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Go West. Přišla mi tady zpráva od Tomáše, který píše: ahoj Jiří, jak by řekli moje děti, tak to si zabil brácho, nebo tak nějak to říkají. Pet Shop Boys jsou moje srdcovka od první chvíle, co jsem kupoval desky na burze. Dodnes jejich LPčka mám a občas si je pouštím, když mám blbou náladu anebo dobrou náladu. Pet Shop Boys vždy a vždycky a všude. Tak, teď jsem to rozlousknul, závěr té zprávy. Díky moc za zprávu, to je krásný. Ještě to tady pokračuje, aha, jsem si to nezaskroloval dolů. Už nějaký ten pátek přemýšlím, že napíšu do srdcovek na přání, teď už nemusím. Díky moc ještě jednou. No tak nádhera. O toho jsme tady. Rádo se stalo. Vy si samozřejmě můžete klidně dneska také napsat o srdcovku na přání, k té se ještě dostaneme. Máme před sebou ještě čtyři další srdcovky. Dnešní téma je opět devadesátky. Když se řeknou devadesátky, dokážete je popsat jedním slovem? To by mě zajímalo, to je úkol na dnešek. Co se vám vybaví? Jedno slovo, jak byste popsali devadesátky? 777 937 777. Tady je Eňa.

0: Já ještě nechci, aby to skončilo. Aerosmith na Hit Rádiu. Další nádherná srdcovka pro čtvrteční poledne.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Já jsem se vás ptal, jak byste popsali 80. léta na 777-937-777, tedy WhatsApp Hit Rádia. Posíláte vaše popisy a chtěl jsem jenom jedno slovo. Tak Luděk třeba píše dětství. Laďka, ta píše pařby. Jasně. Darina. Eso. Dcera byla náciletá, tak jsme měli hudbu z první ruky. Frantos Brna, ten píše vojna, byl jsem v té době ještě na povinný vojenské službě. No a třeba Jirka, tak ten tady píše rovnej cikcak. Rovnej cikcak, rovnej cikcak. No jasně, rovnej cikcak na nuk. To bylo ještě v době, kdy nebyl takhle jako cikcak, ale byl rovnej, to asi pamatuju. A hlavně tenkrát. Teď doufám, že se nemejlím, ale myslím si, že to tak tenkrát bylo, i co já si z dětství pamatuju, tak byly jenom dvě barvy. Červená a bílá, prostě jahoda citron. A až potom to tenkrát ta značka udělala tak, že tam přidal ještě tu zelenou, že jo? Nějaký jabko nebo něco takového. No ježišmarja, to byl můj nejoblíbenější nanuk, když jsem byl dítě. Bože, to je skvělý. Řino, díky moc za tuhle vzpomínku, na to jsem úplně zapomněl. A teď si úplně z toho vybavuju, že ještě tenkrát v těch 90. Tak se dělaly takové jako křupky, které byly ve tvaru dinosaurů. A ráno byly taky nějaký jako paprikový a tak, a ty byly teda taky fantastický, to už taky není. To je škoda. Ježišmarja, ale díky moc za tuhle vzpomínku, to je fantastický. To je nádhera. My se z 90. přesuneme jenom o kousíček dopředu do začátku milénia. Dáme si skupinu Činasky hned ze začátku 21. století. Naspívali skvělý duet. Úplně jako super. A hrozně mě mrzí, že se vůbec nehraje. Je to hrozně fajn. Je to tak strašně pohodový. To je prostě něco, co takhle ke konci pracovního týdne potřebujete slyšet.
3: Má milá, jak ti je, tak jak ti je. Jsem ten, kdo jednou tvý tělo zakryje.

0: I přesto, že se na nás dívá z hudebního nebe, tak stále v tom našem světě zůstává nesmrtelná. Whitney Houston Step by Step.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Step by Step, taky krok za krokem, že jo? Takhle si pamatujeme jeden z těch nejkrásnějších a nejlepších seriálů, na který jsme koukali v těch 90. K tomu ještě tam byl Fresh Prince, taky Nováci, český seriál a tak dále, tak bychom mohli pokračovat. Samozřejmě, že tenhle hit s tím seriálem nemá vůbec nic společného, ale vždycky, když takhle vidím prostě napsáno Step by Step, tak si okamžitě vzpomenu na Dejnu, co kouká očima svejma. Dejna kouká očima svejma a na Kouďáka. Jo, tohle je prostě nádherná doba a já jsem jako strašně rád, že jsme v tom vyrůstali. Trošku mě mrzí, že naše děti v tom nevyrůstaly, že to nezažijou, ale oni mají taky to svý, no, tak třeba Bébu. A my jsme měli tenkrát Krok za krokem a Supermax. No, co byste chtěli slyšet na přání? Srdcovka s číslem 6 je před námi. Dneska to uteklo extrémně rychle. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Napište mi nebo klidně pošlete hlasovku, nebo mi to klidně zaspívejte, jestli nevíte, jak se to jmenuje. Já to podle toho zkusím najít. Co byste chtěli slyšet ještě dneska? Poslední srdcovka pro dnešní den. Jenom na vaše přání. Těším se moc na váš výběr.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solidec. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Přijďte oslavit řemeslo a tradici na Blachotrapezny Klempíře v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné zábavy, hudby a mistrovského řemesla. 21. a 22. srpna. V pátek odstartujeme klempířskými soutěžemi, atrakcemi pro děti a pokračujeme večerem s třetí třetinou a dírou ve tmě. V sobotu pak zahrají Slza, Žlutý pes, Atmo Music a René Dank. Blachotrapezny Klempíře. Festival pro celou rodinu. 21. a 22. srpna v Havlíčkově Brodě. Více na dkblachotrapez.eu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Will Smith na Hit Radio. Nice to meet you.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Šestá srdcovka dneska je srdcovka na vaše přání. Je to opět těžké vybrat z WhatsAppu Hit Radio s číslem 777-937-777, ale dneska tak je tady Jana, která prnkla na mojí notu, doslova do písmene. Hraje mi trošku na city, já strašně rád udělám radost její dceři. Píše, ahoj Jiříku, chtěla bych tě poprosit, jestli bys dnešní srdcovku věnoval mé srdcovce, dcerce Barborce, která slaví 6. narozeniny. Chtěli bychom jí touto cestou popřát hodně zdraví, lásky a protože jde v září poprvé do školy, tak aby se jí tam taky moc líbilo a našla si spoustu nových kamarádů. Pusu, máma a táta, to je krásný. Možná kromě těch kamarádů by bylo dobrý, kdyby si v té první třídě našla už taky nějakou brigádu, když jsem teď koukal, kolik stojí ta výbava, aktovky a tak dále. To je taky jako zajímavý. A ještě tady PS, její srdcovka je nekonečný příběh. A to je krásný. A to je ta moje nota, na kterou jste brnkli. Protože jestli my, děti 90, máme něco společného, tak je to tahle píseň.

0: Kultej a Rehab na Hit Rádiu ve 12:45. Pohodový čtvrtek přeje Jirka Telnář. Jsem rád, že jste s Hit Rádiem a taky přeju dobrou chuť k obědu. Pokud jste ještě nevyrazili, anebo teď akorát budete vyrážet, máte někde kolem pizzerku, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste si dali pizzu Hawaii.
1: Teď to slyším, fuj, Hawaii.
0: A tak, já to chápu, jo. U pici Hawaii není nic mezi, prostě buď ji máte rádi, anebo ji nesnášíte, jo, tam žádná jako střední cesta nevede. Ale dneska je mezinárodní den této pici. Ano, i pizza Hawaii má svůj mezinárodní den. Takže dneska, vy, kdo ji milujete, tak asi můžete si samozřejmě jako dneska dát. A vy, kdo ji naprosto nesnášíte, tak pojďte si dát taky, pojďte to oslavit třeba. ne, dobře, chápu, rozumím. Ale můžete vyrazit třeba na nějakou demonstraci. Nicméně, mám tady pár zajímavostí. Pizza Hawaii, tak ta nevznikla v Itálii, logicky, to určitě ne, samozřejmě ani na Hawaii, ale poprvé tak se začala prodávat v Kanadě, a to v roce 1962, a tenkrát ji tam začal prodávat jeden řecký imigrant, který si tam udělal restauraci a vymyslel tady pizzu Hawaii, no. V 90. letech byla mimochodem nejprodávanější mraženou pizzou v Německu, tak jenom pro zajímavost. Tak milá pizza Hawaii, no, tak šťastný tvůj den. A pojďte to oslavit. Na Hit Rádiu si dáme za chvíli další hity. Alex Warren, Barbara.

0: za kolonmi. U toho tej kalórie vyskáčete ako nic.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Pepo, vstávej.
5: Nemusím.
4: Pepo, už je 8, vstávej.
5: Nemusím.
4: Je pátek, Pepo.
5: Nemusím.
4: Musíš už jít.
5: Nemusím.
6: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
7: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
8: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
7: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
8: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
7: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZVozíky.cz.
9: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
10: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
11: Nechci.
10: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
11: Nechci.
10: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
11: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
12: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
11: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
13: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dneska už do fitka nemusíte, stačí, že posloucháte Hit Radio a tenhle hit. U toho se ty kalorie pálí samé. Tak si klidně po obědě můžete dát ještě nějaký dezertíček. Erik Prydz, Call On Me, poslední hit mezi 12 a 13 hodinou a před námi nejnovější zprávy. Začínáme aktuální dopravou. Jsem rád, že jste s námi.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínáme omezení na D1 ve směru na Brno. Mezi kilometry 108 až 110 je uzavřený levý pruh. V dopravní špičce se tam může tvořit kolona. A zdržení stále očekávejte na trase Havlíčku v Brod Radostín. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit

0: Nový outfit? Nová nálada? Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
1: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka uzavře část dálnice D1. Po obě víkendové noci v obou směrech neprojedeme mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chodce Rady. Uzavírka v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždy od 8 večer do 8 ráno. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
11: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
10: Na most při zkoušce najde 8 plně naložených nákladních vozů, každý o hmotnosti 32 tun. Aktualizovaná výstraha meteorologů. Zítra odpoledne a v noci na sobotu dorazí další silné bouřky. Zasáhnou část Čech a západ Moravy. Doprovázet je budou nárazy větru až 90 km v hodině a napršet může 70 mm. Dnes v noci by mělo pršet zejména na jihovýchodě a východě Česka. Naše tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila ve dvou setech světovou jedničku Arinu Sabalenko z Běloruska. Postupuje tak do čtvrtfinále. V něm jí čeká domácí Madison Keys. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková. Nestačila na Američanku Coco Gauff. A teď se podíváme ještě k nám.
12: Hokejisté z Vysočiny dnes mají před sebou další přípravné zápasy. Jak Jihlava, tak Třebíč vyrazí za Duali ven. Dukla se postaví soupeři z extraligy. Po roce a čtvrt míří do Olomouce. Horácká Slavia vyrazí na led Znojma. Duely startují v 18 hodin. A zítra se v Jihlavě hraje fotbal. FC Vysočina se vrací na domácí půdu. A v 6 hodin vyzve Táborsko.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
12: Polojasná obloha na Vysočině se zatahuje, odpoledne dorazí deště a bouřky, na východě kraje i silné s kroupami, ustávat by to mělo až později večer nebo v noci a teploty do 30.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
14: Posloucháte Hit Radio, hodinku po obědě, pojďme si udělat takový malý příjemný piknik tady u nás na Hit Radio. Začínáme Miraj dokola. Hit Radio.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

Další fantastický hit, ten by se hodil taky do našich srdcovek. O tom žádná. 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio. Mám tady jeden až téměř neuvěřitelný příběh, co se teď stal u Baltu. Našli tam poklad, jo. Byl tam nějaký chlap, který tam uklízel na pláži bordel z moře se svými kámoši, husou Sany, kačerem Virkem a psem Kundaliniem. Neptám se, nesměju se, prostě pokračuju dál, jo. Objevil tam obří kus jantaru za nějakých cca 100 tisíc. Já si úplně říkám, páni, to je příběh jak z nějaký bajky, že jo, prostě já, kačer, husa a pes, tak jsme našli jantar za 100 tisíc. No mazec, každopádně, jantar, jo, kdyby náhodou v tom jantaru byl nějaký jako prakomár, tak doufám, že ho potom rovnou zahodí někam zpátky do moře, protože jestli tady ještě něco potřebujeme, tak jsou zase dinosauři teda. Každopádně, já si jenom říkám, našli jste vy někdy doma nebo někde v nějakém bordelu nějaký poklad? To je mnohem lepší otázka, než jestli jste někdy slyšeli zajímavější psí jméno než Kundalinus. Tak co ten bordel?

0: na čtvrteční odpoledne na Hit Rádiu Ava Max. Zítra mezi 12. a 15. hrajeme dokonalou desítku. 10 otázek a za každou správnou odpověď 1000 korun. To znamená dohromady 10 000. Na co? No, na benzín přece. Abyste neměli na benzínce zástavu srdce, když půjdete platit, když jsou tam teďko ty šílené ceny. Desítku od nás dostanete na tank kartu Easy od Orlenu. S ní potom máte navíc do 31. srpna slevu korunu na litr a 2 koruny na prémiová paliva. Stejnou výhodu máte i díky mobilní aplikaci Orlen, ale jenom teda v pondělí. S tank kartou to pak platí každý den. Až do 31.8. No a k tomu v rámci epických slev, tak se můžete dát i na čerpacích stanicích od Orlen, u Orlenu. I letní drinky. My jsme byli, zkoušel jsem všechny a na první místo teda dávám grepový drink, ale výběr samozřejmě nechám na vás. Takže, hele, úplně v pohodě, klidně nakupte dětem výbavu do školy, letos vás to nezrujnuje, protože v rodinném rozpočtu díky nám můžete tak ušetřit až 10 000 na benzín. Zítra, tedy mezi 12. a 15. poslouchejte Hit Radio, čekejte na signál a zatím si klidně můžete do mobilního telefonu už naťukat číslo, na který pak budete volat, což je telefon číslo 800 937 937. Podrobnosti naší dokonalé desítce najdete i na webu hitradio.cz. Za chvíli Pokáč, Solitér a taky Nickelback.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
9: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
10: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
9: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
1: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Foodora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete si vybrat i barvu dokonce, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Pokáč s hitem Solitaire, to si asi taky možná vybavíte tu karetní hru. Většinou to hrávali naši tátové za mlada v obýváku, že jo, seděli, vykládali karty na stůl a řadili je podle barev a speciálního systému, který jsme se my jako děti snažili pochopit. A hledali jsme na tom nějakou zábavu, protože to byla docela dost nuda. Ale tak zase byla to doba bez sociálních sítí, že jo, takže něco se dělat muselo. Pokud dneska budete koukat na sociální sítě, tak asi jako dvě momentálně nejsdílenější videa, tak to první je, kde jsou kluci, co ukradli logo McDonaldu, naložili ho do auta a ujeli s ním pryč. Zajímavý. No a to druhý, tak to je zase Turkovina, tam Turek s nějakým kámošem, tak po jiném chlapovi hážou jogurty někde u nějaký chráněný památky. No, tak jako zajímavý. Tak si tak jenom říkám, že když jsem to viděl, tady ty dvě videa, že se možná zpátky vrátím k těm videohrám a naučím se solitér. Možná je příjemnější. Gala Freed from Desire pro všechny fotbalové fanoušky, protože dneska je čtvrtek a hrajou se zase další zápasy o evropské poháry.

Na dvě posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Pelnář. Jak jste se vyspali na dnešek? Jo, protože teď kolem té druhé hodiny, tak je přesně ten čas, kdy je ideální odpověď na tuto otázku, protože v tuhle chvíli to většinou na nás začne padat. Jestli jste měli blbou noc, tak ty to začínáte pociťovat, jo, ještě navíc po tom obídku, že jo, člověku slehne a teď už bych si akorát chtěl jako lehnout. No, slehne a lehne. To by bylo naprosto, to by byla dokonalá kombinace. Slehne a lehne. Skvělý, ale to se nám jako nepoštěstí. Ono to totiž i záleží na tom, jestli máte jednu peřinu anebo dvě. A nemyslím na sobě, ale myslím v tom partnerském životě. Ve 14 hodin nás čeká náš pořad tradiční čtvrteční nepopulární názor, který se bude právě na toto téma dneska ubírat. Takže jestli k tomu máte co říct, tak se moc těším na vaše zprávy, které budete posílat na WhatsApp Hit Radia 777-937-777. Zase si dneska o tom pokecáme úplně jako na rovinu a bez obalu. Takže ta malá párová terapie ve dvě na Hit Radio. Do té doby, abyste se probudili. I don't...

0: taky Shakira a Zoo. To všechno tady na Hit Rádiu do 14. hodiny. Máte se na co těšit. Tak buďte s náma.
1: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí. Letní koncerty v lese. Příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Charo Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
2: Hlaváci, 21. srpna je významné datum. My jeho důležitost ještě navýšíme. V bitvě o tři body hostíme doma loňského barážistu z Táborska. Nenechte nás v tom a pojďme společně od 18 hodin bojovat za Vysočinu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Pepo, vstávej.
5: Nemusím.
4: Pepo, už je 8, vstávej.
5: Nemusím.
4: Je pátek, Pepo.
5: Nemusím.
4: Musíš už jít.
5: Nemusím.
3: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
1: Usnula?
6: Asi jo.
1: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
10: Nechci.
9: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
10: Nechci.
9: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
10: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
11: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
10: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira nás krátce před druhou odpoledne vzala do zoo, což je dobrý nápad. O víkendu vyražte s dětmi do zoo, tady u nás v Česku jich máme tolik a každá je krásná. Před námi nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na trase z Havlíčkova Brodu na Čáslav u Rožňáku v místě dopravního omezení havarovalo osobní auto, projíždí se Kyvadlově, počítejte se zdržením a kolony v obou směrech se tvoří taky na trase Jihlava Rančířov. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Hey, this is Ava Max.
9: All the hits.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
11: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Obchody plné potravin nemusí být samozřejmostí, jak je tomu teď. Premiér Andrej Babiš to řekl na zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Dodal, že současný rok je pro zemědělce mimořádně složitý.
13: Já bych chtěl poděkovat všem zemědělcům za jejich práci. Protože mají strašně těžkou práci a letos je strašně náročný rok pro ně. Nízké ceny, výkupní ceny, zboží, zvýšené náklady, všude je válka a tyto války mají obrovský dopad a velmi silné sucho.
12: Tradiční součástí agrosalonu na jihu Čech budou také sobotní národní dožínky. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP, řekl to dnes prezident Petr Pavel při návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Po více než měsíční pauze se znovu roztáčí kolotoč atletické diamantové ligy. V pátečním hlavním programu v Lausanne by se měly představit i dva čeští atleti. Necelý týden po pátém místě v hodu oštěpem na evropském šampionátu je přihlášený Jakub Vadlejch. Seznámení s atmosférou elitního seriálu pak čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážky Michala Radu. Teď se podíváme k nám.
1: Ulici Evžena Rošického v Jihlavě čeká další etapa prací. Pracovníci tam budou pokládat asfalt. Od zítřka tudy řidiči projedou pouze jedním pruhem. S omezením počítejte v úseku od Jiráskovy po ulici Kapitána Jaroše. Do ní se dostanou z Pavlovovy. V pondělí se omezení přesune do úseku Kapitána Jaroše k Pavlovově. A od úterý bude ulice Evžena Rošického uzavřená úplně.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Odpoledne na Vysočinu dorazí pás deště, který budou provázet také bouřky. Později odpoledne a večer mohou být o něco četnější a teploty se zastaví na 30 stupních.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Každý den ve 2 hodiny odpoledne tady máme náš takový malý diskuzní debatní kroužek. Posloucháte rádio, ve kterém si opravdu i vy můžete říct, co si o některých věcech myslíte, a to naprosto bez obalu. Posloucháte Hit Radio. Čtvrteční nepopulární názor už za chvíli. Dáme jeden hit a pak ho pošlu do světa a těším se na vaše reakce.
15: Hit Radio Vysočina.
16: Say low.

0: J-Lo, tedy Jennifer Lopez a Pitbull s hitem On The Floor. Je 14 hodin 6 minut a je na čase dát do světa dnešní nepopulární názor.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Co si o tom myslíte? Dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Říká se, že když člověk spí pod jednou peřinou s tím druhým, takže jsou si k sobě jako blíž, že je to takový jako hezký, je to intimnější, že to je romantičtější, že se k sobě jako můžou přitulit a tak. Já říkám blbost. Já říkám, že opravdu dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna, protože každej se může tak jako přikrejt, zachumlat sám. Občas dojde k tomu, že se chlapi potřebujou ulevit pod tou peřinou a prostě takhle to ven jenom tak jako nevyjde. Na druhou stranu nemusíte se přetahovat s nikým o tu peřinu, protože většinou to tak za mě jako bývá, že když máte prostě v partnerském vztahu jednu peřinu, tak to nakonec dopadá tak, že ona má peřinu a vy nemáte žádnou peřinu. To tak jako je, jo? Takže co si myslíte? 777-937-777. Dejte vědět, pište zprávy, posílejte hlasovky.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Šabuzi na Hit Radio, chviličku před čtvrt na tři, posloucháte nepopulární názor, pravidelný čtvrteční pořad ve 2 hodiny odpoledne, kdy nahlas říkám to, co si ostatní často jen myslí, ale prostě to nechtí asi jako říct, nebo se to moc neříká. Obecné pravidlo je, že prý jedna peřina je pro vztah jako super, jo, že prostě dokonce i někteří se třeba bojí říct, že by chtěli mít svoji vlastní peřinu. A já dneska jasně tady nahlas na Hit Radio říkám, že dvě peřiny jsou prostě pro vztah mnohem lepší. Ptám se, co vy na to. Ahoj Jirko, výjimečně souhlasím. Já se o peřinu dělit nechci, jednou jsme na dovolené spali pod jednou a celou noc jsme se handrkovali, že jsme se vůbec nevyspali. Navíc manžel má duchnu, já mám slabou deku, takže za mě každý svojí peřinu. Hezký den, Jana. Děkuju, že se mnou souhlasíš. Ahoj, rozhodně každý svojí, o peřinu bych se fakt nedělila. Přitulit se dá přece i tak, zdraví Luca. Přesně. Podepisuju. Ahoj, rozhodně jsou nejlepší dvě peřiny, já jsem ráda zachumlaná a nemíním se přetahovat o peřinu. Dita. Výborně. Holky, takhle, jenom mezi náma, s váma se většinou o tu peřinu nikdo moc jako nepřetahuje, jo? Jak říkám, většinou to dopadá tak, že my jsme bez peřiny. Vy máte tu svoji zamotanou ještě takhle jako pod nohama. Zdravím, já si myslím, že je to o zvyku. My s manželem uspíme pod jednou peřinou 25 let a nemůžeme si stěžovat. Oba si ulevíme, když je potřeba. Výborně, tak 25 let chápu. A peřinu většinou bere manžel. Mně ne, já jemu. Hezký den, Pavlína. Dobře, tyjo, po 25 letech nemůžu si stěžovat. Nechci, nebo doopravdy nemůžu si stěžovat. Nedělám si legraci. Jenom do vás rejpu, jsem rád, že vám to funguje. Další. Dave, Střince, jasan, že jedna. Spíme na Adama a Evu a jak je na něco chuť, jde to hned. Nemusím hledat něco, na co mám chuť pod druhou peřinou. A v létě já ji vůbec nepoužívám a mimochodem celou 2x2 metry ji věnuji té mojí. No jo, no. I takhle to samozřejmě bývá, ale já si stejně prostě pořád myslím, že ty dvě peřiny jsou potom vlastně jako lepší, že každý má část toho svého soukromí a vlastně každý se tak nějak potom jako nemusí se uskromňovat, no. Je to jako, když byste najednou šli spát jako do svého pokoje jinýho, což teda je taky zajímavý téma, ale k tomu se dostaneme někdy jindy. Tak jo, tak ještě jednou. 777-937-777, ještě v rychlosti jedna. Ahoj, velice souhlasím, my máme nejen každý svoji peřinu, ale každý i svoji ložnici. A to je teprve parádička. Hele, tak to je to, o čem jsem mluvil. Každý chodil spát v jinou dobu a v jinou dobu vstával.

0: tak nám toto řešení naprosto vyhovuje. Zdravím, zdraví Týna. Tak jo, co vy si dál myslíte? No, pojďme na to. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: David Guetta tady svým Stones and I. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář, přeju pohodový odpoledne a v nepopulárním názoru dneska nahlas říkám, že dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna peřina. Ono to působí možná jako naprosto banální věc, ale i podle toho, co třeba tady píše Honza, tak jsou páry, kterých se to vyloženě dotýká a až je to trošku rozděluje. Tady píše ve zprávě: ahoj, děkuji, že o tom mluvíte. Nenapadlo mě, že bych to někdy slyšel v rádiu. Asi je to prkotina, ale tohle je jeden z největších problémů mého vztahu. Ona chce jednu peřinu a já dvě. Už jsme se kvůli tomu několikrát pohádali, takže trpím už pár let pod jednou peřinou. Mám i velký polštář, protože se potřebuju přikotvit. Když jedeme na dovolenou a jsou tam dvě peřiny, jako první jde na recepci zeptat se, jestli bychom nemohli mít jednu velikou. Wow, tak tady jsme opravdu udeřili hřebíček na hlavičku, jak se říká. Tak jsem rád, že jste se dneska i vy k tomu vyjádřili a zároveň, že jste mi v tomhle jako dali za pravdu, jo? Verča asi úplně mluví za všechny. Ahoj, peřinu určitě každý svojí, to přitulení vůbec nic nebrání. Zdraví Verča, zloděj peřiny. Nejlepší přezdívka pro téměř každou ženu. Zlodějka peřiny. Takže nebojte se, seberte odvahu, jo? A zkuste si to doma prostě prosadit, pokud jako chcete. Olda tady ještě píše taky hezkou zprávu. Peřinu určitě každý svojí, stačí, že už se s ní dělím o výplatu. Tak, amen.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí. Už se to blíží. Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra. Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému SolidEdge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na manhuml.hummel.cz.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio, tady bude jen pro vás.

Guru Josh Project Infinity 2008. Je 14 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio. 2008 to byl taky zajímavý rok, ale pokud jste rok narození 1986, tak máte letos víc než zajímavý rok. Přechod z trojky na čtyřku. První čtyřicítka. Jak to snášíte? Jste s tím v pohodě? Těšili jste se na to? Nebo o tom jako vůbec nechcete mluvit? Bolí vás více záda? Nebo teprve vám 40 bude, září, říjen, listopad, prosinec ještě před náma, a tak nějak se už jako klepete a říkáte si, bože můj, co jako jenom přijde. No, každý to vnímá úplně jinak. Každý i tu krizi středního věku vnímá úplně jinak. V tom vám asi jako nikdo nepomůže, s tím se každý musí poprat sám. Já jsem hledal mezi různýma kapelama, zpěvákama, zpěvačkama, co vznikly v roce 1986, nebo se narodili. A našel jsem, že v roce 1986 tak vznikly The Goo Goo Dolls. Fantastická skupina. Jako je fakt, že mají asi jenom jeden obrovský hit, a to Iris, což je mimochodem píseň, která je z filmu Město andělů. Absolutně nedoporučuju. Jo? Jestli máte dobrou náladu a neradi brečíte, Město andělů nedoporučuju, protože Meg Ryan a Nicolas Cage, to, co tam se odehraje, já ten film, já ho zbožňuju, ale nesnáším ho zároveň. Já bych se na něj strašně chtěl podívat, ale už ho nikdy nechci vidět. Viděl jsem ho několikrát a doufám, že ho ještě několikrát uvidím, ale prostě se bojím. Já to prostě přiznávám, jo. Já tady u toho strašně vrečím, tady u toho filmu, a nebojím se to říct prostě jako nahlas, jo. Možná se podívám dneska večer, ale pak si budu fackovat. Prostě Město andělů, brutální, brutální film. A tak když teda se o tom teď bavíme, tak pojďme si dát kapelu, která vznikla v roce 1986. A když už, tak si dáme samozřejmě teda Iris, co jinýho. Tak jenom jsem chtěl říct, že pokud je dnešní den nebo letošní rok tím vaším rokem, to té obrovské změny, nejste v tom sami. Vy to zvládnete. Nevzdávejte to. Goo Goo Dolls. No.

0: Pleticha a Plamen. Tak trošku vy se na to hodili videoklip nějaké letní lásky. Pokud jste single, ještě pořád máte čas, že to stihnete. Dneska je teprve 20. To znamená, že ještě máte 11 krásných dnů na to někoho potkat, zamilovat se, rozejít se, pak truchlit a pak už na to za pár let jenom vzpomínat jako na nádhernou letní lásku. Tak přesně o tom to je. 3:15. Jirka Pelnář se pro dnešek loučí, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci, zítra se na vás těším, opět ve 12 hodin, kdy nás čekají srdcovky a zítra mezi 12 a 15 navíc budu také i v dokonalé desítce rozdávat až 10 000 na pohonné hmoty. Tak pokud jezdíte autem a nechcete utrácet za benzín, zítra rozhodně hrajte dokonalou desítku se mnou mezi 12 a 15 tady na Hit Radio. Mějte se krásně a od 3 odpoledne naše odpolední show.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Šéfe, šéfe! Tak už je tady Baoli.
6: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
5: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
6: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
7: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. www.vozíky.cz.
8: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
12: Březová.
13: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
12: Březová.
13: Resort Březová.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jdeme mrknout na dopravu, je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Pelhřimovsku v Humpolci. V Okružní ulici u křižovatky s Boční se srazila dvě osobní auta, počítejte tam s omezením a jestli míříte po dálnici D1 ve směru na Brno, tak se tam od kilometru 172 tvoří kolona, tak buďte opatrní a případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
4: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
5: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
10: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Pohonné hmoty v Česku budou v závěru srpna dál zdražovat. Výrazněji poroste cena nafty, která může do konce měsíce zdražit až o korunu za litr. Na vyšší ceny se ale musí motoristé připravit také v případě tankování benzínu. Důvodem současného růstu je vývoj na trhu s ropou, která kvůli nestabilní situaci na Blízkém východě zdražuje. Ve švýcarských Alpách byla nalezena těla dvou belgických horolezců. Ti se tam ztratili před více než 3 desítkami let. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na švýcarské úřady. Těla dvojice byla objevena v důsledku ústupu ledovců. Celkový dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů, tedy asi 828 bilionů korun. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu. Podle některých pozorovatelů se v USA schyluje k rozpočtové krizi. No a jdeme na sport. Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na středeční velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. Ve 45 letech obsadila třetí místo výkonem 54,29 metrů. Tím vylepšila světový rekord v této věkové kategorii. Moc gratulujeme.
0: A co to počasí? No díváme se na to, sledujeme to, na Vysočině se nám zamračilo, začínají se objevovat bouřky, jdou od Kamenice nad Lipou, přes Pelhřimov, na Jihlavu, pokračovat by měly na Žďársko, večer by pak měly být bouřky i déšť. Intenzivnější a teploty ze 30 klesnou v noci na 17 až 14.
1: Hit Radio Vysočina.
11: Tak počasí se samozřejmě budeme věnovat, meteorologové varovali, že to může být místry pěkně ostré, ale čemu se taky budeme věnovat, tak věřte nebo ne, ale jsou to poutě. Já jsem překvapený z toho, že třeba v Lukách nad Jihlavou nebo v Brtnici chystají poutě. Ne, teprve už?
0: Už, tak oni poutě začaly už někdy jako v květnu, tuším.
11: Ach, no,

0: Eva Farna a Mirai na Hit Rádiu Vysočina 15 hodin 8 minut k tomu. Tak kolotoče, střelnice, cukrový vaty a najednou prázdná peněženka. Tohle se blíží, prosím pěkně, v Mrtnici a v Lukách nad Jihlavou. Včera mi to Markét prozradila, viď?
1: Ano, my jsme se tady včera s Márou bavili o tom, že vlastně probíhají poutě. Ty jsi myslel vlastně, že to bývá až někdy na Václava.
0: Ano, já jsem si myslel, no smíšel jsem podle toho, že na Pacovsku to tak bylo, ano.
1: Ale přitom ona je to podle jako období třeba ta svatoanenská, pak nějaký na svatýho Jána a prostě takhle podle toho se ty poutě dělají. Třeba ve Žďáru ta už proběhla někdy v květnu. Teď vlastně v Lukách nad Jihlavou, tam já odsud pocházím, tak tam to bylo vždycky velký, tak to bude právě tenhle víkend, Marku, kdyby se chtěl svíst na kolotoči nebo na autíčkách.
0: No, přesně
1: jo,
0: tak, já jsem takový ten typ, který vyhledává kolotoče.
1: Provětrat peněženku, jo, tak no, budeš mít příležitost. No a příští víkend tě zvu i k nám do Brtnice, tam budeme mít taky pout, to bývá velký, zábavky, hele, výstavy, různý průvody a teď my se bavíme a já teda koukám z okna, vidíš to, co se tam děje.
0: Prší.
1: Metelice pořádná přimířila k nám z Pelhřimovska do Jihlavy.
0: To s těma poutěma, prosím pěkně, nemá nic společného, to je prostě spousta emocí zase na Markét.
1: No počkej, souvisí to, protože si všichni přejeme, aby bylo hezký počasí, že jo, aby nepršelo na tu pouť.
0: Tak vidíte, tak doufejme, že to vyjde, každopádně klidně dejte vědět, jaká za vás pouť je nejlepší, kam rádi chodíte a co vlastně na poutích vyhledáváte, jestli třeba jako kolotoče, nebo spíš tu společnost, kamarády. Napište nám na 725 44 38 37 a my posíláme další hity do toho počasí, ať už máte jakýkoliv, přecházejí bouřky přes Vysočinu, my to budeme kontrolovat, tak posíláme další hity. Bob Sinclair, Love Generation, anebo právě teď Dashai, hit Austin, tak přejeme hezké čtvrteční odpoledne, dneska 20. srpna v kalendáři.

0: Sinclair a taková krásná letní záležitost Love Generation na Hit Radio Vysočina přesně ve 3:45. My sledujeme bouřky, máme tady otevřený radar a víme, že prochází přes Vysočinu. Takhle nemusíme ani koukat na internet a vidíme to přímo z okna. Markéta je z toho celá jako úplně rozvrkočená, že prší.
1: Já jsem strašně ráda, my jsme seděli tuhle na zahradě, ono lilo a manžel, proč jako nejdu domů, když je venku hnusně. A já říkám, jejda, jak hnusně, teď je právě nádherně, jako já se těším na to, že bude pršet a že prostě takhle bude pršet ještě nějakou dobu.
0: Takže jsem mu říkala, ty Josefe, pojď, láska mezi kapkami deště.
1: Pojď zatančíme si.
0: A on říká, neblázni, to je bouřka, to jsou blesky.
1: Blesky mezi náma, Lena, tak budou slyštět.
0: Black Eyed Peas už za chvilku.
2: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
7: Jedině v

0: Truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
1: Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.

0: kuponky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Březová!
2: Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
3: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
4: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Radio Vysočina přejeme hlavně pohodové čtvrteční odpoledne krátce před půl čtvrtou. My tady dneska rozebíráme velmi pěkné téma poutě. Tak některé jsou na jaře, že jo, některé jsou dokonce v létě, to jsem nečekal.
1: Marek je obohacen už z tohoto vysílání, no. Protože si myslel, že se pouť točí u nich jenom vlastně v září.
0: Ano, já jsem si myslel, že pouť je jenom u nás na Pacovsku.
1: Tak jsme teď zjistili, že jsou i jinde.
0: Že existuje i pouť v Brtnici, i pouť v Lukách nad Jihlavou. Tak jsme se vás ptali, kde máte nejradši pouť a kam vyrážíte, co tam máte rádi.
1: Píše nám Lukáš z Luk. Jo, pouť už do Luk dorazila, můžu potvrdit. Zítra se chystáme na zábavu, jen řidiči bacha. Už ode dneška je tam uzavřený náměstí a to až do neděle do půlnoci, takže se budete muset vydat po objížďce. Tak to je i z dopravy.
0: Já myslel, řidiči bacha už tam čekají na ty první nalitý šoféry.
1: No to si piš, že tam budou
0: to
1: čekat.
0: To se totiž děje. A to mi teda jako připomíná jednu příhodu, historku z jednoho hasičáku, který jsem hrál. A tam přišel jeden hasič, takový už jako v takovým lepším stavu, okolo, já nevím, jedný ráno, víš, z té zábavy. A říká, že ale řekni všem, že tam za rohem stojí fízlové, jo. A já mu říkám, jo, jasně, já to řeknu, tak jsem to všem řekl. No a on byl ten, který ho chytli.
1: Já jsem si říkal, že prostě. On byl ten, který bez tak sedl do toho auta a jel, viď.
0: Přesně.
1: Ale vzal to na sebe, je to borec.
0: No, nevím, jestli borec, no. Spíš si myslím, že už vůbec nad ničím nepřemýšlel. No tak užívejte čtvrtečního odpoledne, my posíláme další věty. Ed Sheeran anebo Sebastian, Rup a Líc na Hit Rádiu Vysočina právě teď.
2: Někdy jsem

0: co se děje na Vysočině.
1: Blíží se to, blíží víkend za rohem a fotbalisté FC Vysočina už ladí formu, protože zítra přivítají Táborsko. V pátek nás čeká taky jeden z dalších letních koncertů v hotelu Kouty u Letče nad Sázavou. Tentokrát tam zahraje kapela Čáro Gypsy, takže asi to bude pěkná divočina. Po celý víkend se taky konají v Třebíči tradiční historické slavnosti Tří kápí, i tam zveme. No a v neděli vemte děti a hurá do největšího zábavního parku na Vysočině, do Robinsona v Jihlavě, kde se koná Robinson Den, festivalek pro děti. A co je super, je to zdarma.
2: A těch akcí je samozřejmě víc než dost. Další tipy najdete na našem webu hitradiovysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi Tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
5: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí. Letní koncerty v lese. Příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
13: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
12: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
16: Už se to blíží.
17: Už se to blíží.
16: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
17: Boží atmosféra.
16: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
18: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
19: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
18: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Tisku levně CZ.
11: Náplně hned.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

David na Hitrádiu Vysočina za 10 minut, 16 hodin, blíží se další zprávy, taky pohled na silnice a taky naše filmová soutěž Biják, ano. Máme pro vás ve hře další volňásek do multiky na Cinestar za uhádnutí hudební filmové ukázky. Tak připravujte telefony, po 16. hodině se budou hodit. No a do té celé další hity Kygo, Parson James a nebo právě teď Joe na Hitrádiu Vysočina. Tak hezké čtvrteční odpoledne.

0: a Parson James na Hitrádiu Vysočina před 16. hodinou. Blíží se další zprávy a začínáme jako vždy na silnicích.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále máme ty kolony na dálnici D1 ve směru na Brno. Počítejte s nimi, s těmi přerušovanými od kilometru 172. Zdržení stále očekávejte taky u Havlíčkova Brodu, kde máme omezení ve směru na Golčův Jeníkov, i tam si postojíte, ale jinak aktuálně žádné nehody, docela to jede, tak doufejme, že nám to vydrží a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od 2 kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zimanová přeje hezké odpoledne. Než si užijeme slunečný víkend, Česko dnes a zítra potrápí silné bouřky. Nejdříve hlavně na jihovýchodě republiky. O víkendu se počasí uklidní, převládne polojasná obloha, takže to vypadá na příjemné letní dny. Se začátkem příštího týdne se ale srážky podle meteorologů znovu vrátí. U Počtátu se zřítila 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Ta spadla na pole. Na místě zasahují hasiči a okolnosti události vyšetřuje policie. Příčina pádu zatím není známá. Podle starosty ji určí až odborné šetření. Nikdo se při pádu naštěstí nezranil. Je to první podobná havárie větrníku v České republice. A pozor bychom si měli dát na pumu. Polští lesníci upozorňují, že se velká kočkovitá šelma může pohybovat u Svídnice nedaleko českých hranic. Zvíře údajně zachytila fotopást. Podobné hlášení přišlo i z Opolí. Tam ale úřady zprávu později odvolali. Jestli se v oblasti skutečně pohybuje puma, teď ověřují odborníci. No a pokračuje mistrovství světa Formule 1 víkendovou velkou cenou Nizozemska. Při derniéře závodu na okruhu bude mít zvláštní motivaci Max Verstappen z Red Bullu. Ten zaútočí v domácím podniku na 6. pódium v řadě. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli. Drží náskok 50 bodů před Lewisem Hamiltonem. Pojede se také samostatně bodovaný sprint.
10: A sledujeme i to počasí v Jihlavě. Teď docela pohodičkám přestalo pršet, nicméně bouřky na Vysočině stále úřadují. Většinou jsou v severní části kraje od Pelhřimova. Kolem 20. hodiny půjde další bouřkový pás od jihu přes Třešť, Jihlavu a opět i Žďársko. No a zítra taky bude převažovat velká oblačnost. K večeru opět dorazí přehánky i bouřky, objevit se mohou i kroupy a teploty se zastaví na 26.
3: Hit Radio Vysočina.
0: Tak zatím to odpovídá opravdu tomu, co meteorologové říkali, tu jejich prognózu včerejší, že přijdou větší bouřky, je vydaná i výstraha, tak je potřeba s tím počítat. S čím taky počítáme, tak to je naše filmová soutěž. Už za chvilku další volňářce do multikina Cinestar, tak připravujte telefony, až zazní ten správný signál, volejte, uhádněte filmovou ukázku a ten lupen je váš.

0: Biják. Biják.
1: No jo, další volňásek do Multiky na Sinestar, je to tady, náš Biják připravený, hudební filmová ukázka taky připravená a na telefonu Nikča od Nové Vsi. Nikčo, hezké odpo, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
1: Ty nám tam úplně pípáš, prosím tě, jaký tam máte počasí u Nové Vsi?
2: Zataženo, ale jako neprší, no, tak jestli sprchlo 10 kapek, tak asi všechno.
3: To je bída teda,
1: to ještě přijde ještě. Tady jo. Byla čina.
3: My vám to tam pošleme.
2: Jo, klidně.
1: Není
2: jo.
1: Za co, není za co. Nikčo, pojďme na filmovou ukázku, jsi připravená?
2: Ano, jsem.
1: Tak jo, to je slovo ženy. Jdeme na to, tady je.

0: Tak, a nás zajímá, z čeho to bylo.
1: Byl jednou jeden Polda.
0: Takhle, na férovku rovnou, jo? Vystřelíš.
1: A jo, to je známá ukázka.
0: A když jsi to viděla... A když jsi to viděla naposledy?
1: No, to už nějaký pátek bude, člověče.
0: Nikčo, říkáš, byl jednou jeden Polda a my na to říkáme jednoznačně... Že je to správně!
2: Hele, Niky, gratuluju. Já teda, když jsi to vystřelila, tak jsem zakroutila očima, protože víš, co jsem si myslela, že to je, jsem si myslela úplně blbě, že to je růžovej panter, jo.
1: Ano, tak to jsem asi ani neviděla.
0: Tak vidíš, ještě štěstí, že ti třeba nenapovídá tady market.
2: No, to jo, to je.
0: Ale
2: to.
0: Mohli bychom to zařadit do našeho bijáku, jakože jako bonusově chcete nápovědu, máme tady
2: to nechceš.
0: Nikčo, velká gratulace, Volňásek je tvůj, vydrž nám na telefonu, doladíme detaily, jinak se měj krásně, hezký čtvrtek a ať tam u vás zaprší. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Taky ahoj, děkuju.
0: No, nemáš zač, no tak vidíte, dneska úspěšné, další Volňásek rozdaný a zítra po 16. hodině pokračujeme. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: Euforia na Hitrádiu Vysočina po 4:15 přejeme hezké odpoledne. No tak bouřky přes Vysočinu stále přechází. Aktuálně vidím, že už Žďáru nad Sázavou a dál u Velkého Meziříčí tam taky zabrší. Nebojte se, a pršet má i večer a v noci. Nepletuli se, viď, Market?
1: A i zítra.
0: A i zítra dokonce, no vidíte, tak to máme deště.
1: Jo, to naprší ještě, snad se to spraví ty řeky, že jo, tady no, ty koryta.
0: Takhle, Market se hlavně těší, že zaprší a vznikne to správný podhoubí, aby mohla vyrazit na houby. Už mi to tady několikrát říkala.
1: Marek tady nedávno totiž říkal, že

0: Polsku lidi normálně zakopávají pohřby, co krok to houba, u nás co krok to prd. Ale myslím si, že by se to po tomhle mohlo docela změnit. Že bychom taky mohli udělat kroka nějaká houbička, že by se tam našla mechu.
1: No, pokračujeme dál bez kroků a těch dalších věcí. Lady Gaga už za chvilku.
2: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Přijďte oslavit řemeslo a tradici na Blachotrapezny Klempíře v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné zábavy, hudby a mistrovského řemesla. 21. a 22. srpna. V pátek odstartujeme klempířskými soutěžemi, atrakcemi pro děti a pokračujeme večerem s třetí třetinou a dírou ve tmě. V sobotu pak zahrají Slza, Žlutý pes, Atmo Music a René Dank. Blachotrapez Dny Klempíře. Festival pro celou rodinu. 21. a 22. srpna v Havlíčkově Brodě. Více na dkblachotrapez.eu.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
15: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth na Hitrádiu Vysočina o 16:30. Přejeme pohodový čtvrtek. Market, víš, co se bude dít 13. prosince letošního roku?
1: Prosím tě, Marku.
0: Budeš nakupovat
1: je serpent,
0: dárky.
1: Jo.
0: Budeš nakupovat dárky?
1: No to doufám, že už ne, a hlavně jsem letos dětem říkala, že bychom to mohli udělat tak, že nebudou žádný dárky.
0: Že bychom
1: se
0: Ježíšek.
1: Mohli zbalit a odjet pryč a jo. Neřešit to.
0: Takže dárky nosí u Báťu Ježíšek a Market to chce opravdu dodržet se vším všudy, rozumím
1: ano,
0: tomu.
1: Ano, aby letos opravdu přiletěl.
0: 13. prosince, totiž letošního roku, v Praze vystoupí velký můj oblíbenec, Bryan Adams, opět si sem najde do Česka cestu. On to tady má moc rád. Já mám pocit, že tady vystupuje tak dvakrát, třikrát do roka. A jsem za to velmi rád, protože pokud je nějaký interpret, který neskazí hudbu, jeho show je opravdu vždycky topová, tak je to Bryan Adams. A my si dneska dáme velkou ochutnávku Hitrádia Classic na dnešní 18. hodinu, kdy budeme opět servírovat ty největší hity 80., 90. a hitů milénia. Tak tady máme duet, který Bryan Adams hraje vždycky, sice ne v duetu, ale sám ho zastane taky. Před námi rok 98, Bryan Adams a Melanie C na Hitrádiu Vysočina.
1: To je krásná pozvánka teda.
0: Tak jdem na to.

0: Mára ztracený vlastní svět na Hitrádiu Vysočina před 4:45. A možná máte v plánu si taky udělat nějaký svůj hezký vlastní svět. Já bych mohl doporučit třeba předtím vyrazit na nějakou hezkou výstavu.
1: A my tady jednu takovou zajímavou výstavu máme. Ta bude obohacená o světelnou show a doplněná o hudební efekty, které budou připravené přímo pro prostory městské věže v Třebíči. Ta výstava vás provede atmosférou místa, připomene její historii a koná se to teďkom v pátek i v sobotu a začíná se vždycky po oba dva dny v 6 večer. Myslím si, že to tam bude takové jako vlastní svět.
0: A možná mi to uteklo, a co tam bude vystaveného?
1: No, to je právě
0: to je
1: ten vlastní
0: umění.
1: Svět toho.
0: To je umění.
1: Tam asi bude jako ta hudba a ta světelná show a ta výstava, vlastně si myslím, že tam bude fotografii, byl i den fotografií. Mm-hmm. A protože to pořádá jen takový šikovný fotograf.
0: Jak se jmenuje?
1: Jakub Mertl
0: hezky,
1: z Vysočiny.
0: Hezky.
1: Zdravíme Jakuba. Tak si myslím, že tam bude mít právě výstavu fotografií.
0: Takže taková skoro až audiovizuální show to bude.
1: Jo, jo. Bude to takový pěkný. Fakt jako propojený, zajímavý, jako krásný.
0: Další tip, kam vyrazit máte, my posíláme další hity, za chvilku David Guetta, Kelly Rowland a nebo Linkin Park.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Šéfe, šéfe! Tak už je tady Baoli.
9: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
8: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
9: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
10: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZVozíky.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Ahoj Jihlaváci, 21. srpna je významné datum. My jeho důležitost ještě navýšíme. V bitvě o 3 body hostíme doma loňského barážistu z Táborska. Nenechte nás v tom a pojďme společně od 18 hodin bojovat za Vysočinu.
17: Hit Radio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

David Guetta, Kelly Rowland na Hit Rádiu Vysočina. Za chvilku zprávy, blíží se 17. hodina, bude taky pohled na silnice a do té doby další hity Avril Lavigne anebo Mark Ember právě teď.

0: Míříme na silnice, je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 se i v tuhle hodinu zdržíte v koloně, ta se tvoří ve směru na Brno od kilometru 172, tak tam dojíždějte s opatrností, no a zdržení máme taky na Havlíčkobrodsku ve směru od Havlíčkova Brodu na Habry, i tam počítejte se zdržením. A případně, kdybyste cokoliv chtěli dát vědět, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zimanová, jsou tady krátké zprávy v 17 hodin. Silné bouřky už dorazily do Česka a na Vysočině se vytvořila supercela, tedy mimořádně silná bouřková buňka. Meteorologové kvůli jejímu výskytu vydali výstrahu a upozorňují na nejnebezpečnější projevy bouřek. Bouřková aktivita bude podle předpovědi pokračovat také v dalších hodinách. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun. Bude ale pod 400 miliardami korun. Novinářům to dnes po třídenním jednání s vládními kolegy řekla ministryně financí Alena Schillerová. Blíže očekávaný schodek upřesnit odmítla. Ministerstvo ho podle ní dopočítává. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Spojené státy americké na základě dohody deportovaly do Liberie prvních 20 z 1200 přistěhovalců. Jedná se o jednu z největších dohod tohoto druhu v rámci úsilí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. A to odradit lidi od nelegálního vstupu do Spojených států. Informovala o tom agentura AP. No a bezkontaktní platby mobilem používá v Česku 61% lidí. Před 6 lety to byla jen pětina. Stala se tak nejoblíbenějším způsobem placení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Mastercard mezi více než 1200 respondenty.
7: Živé kino Jihlava se vrací. Je součástí doprovodného programu Festivalu dokumentů. I letos nabídne výběr výrazných snímků z loňského ročníku. Po několik večerů už od pondělí ožije divadelní dvorek Horáckého divadla. Začátek projekcí je naplánovaný na 8:30 večerní a vstup je zdarma. A podrobnosti k programu najdete i na našem webu.
0: A ještě to počasí, tak Moravské Budějovice, Pelhřimovsko, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkobrodsko, všude tam očekávejte bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se na Jihlavsku dokonce objevila taky supercela, která postupuje na východ až severovýchod, tak opatrní buďte. A přehánky i bouřky budou úřadovat na Vysočině taky v noci, kdyby to mělo ustávat, a další várka deště dorazí zítra během odpoledne nebo večera.
4: Hit Radio Vysočina.
8: Market si jde užívat už večera.
0: Já jsem si hlavně užila dnešní vysílání. Tak já doufám, že i naši posluchači si to užili a
8: ano, všichni společně jsme si to užili, je to
0: hezký. A užíváme si dál.
8: Měj se krásně, Market.
0: Díky, čau.
8: No a my pokračujeme dál v tom užívání. Po 17. hodině Flipside nebo Mirai, když nemůžeš, tak přidej víc, taková motivační při tom čtvrtečku.

pro všechny, kteří dnes něco slaví. Flipside, happy birthday na Hit Rádiu Vysočina, 17 hodin 10 minut k tomu. Teď otázka čistě jenom na pány. Co by vám dnes udělalo největší radost? Jo, ono to možná i souvisí trošku taky s tím, že něco slavíme. Prosím pěkně, dneska je prý den péče o muže. Proto ta otázka, myslím si, že dneska bychom si mohli něco přát, co by nám udělalo radost. Masáž. Masáž u toho pivo, masáž u toho večeře s pivem, masáž u televize, kde je připravená večeře a pivo. No, těch přání se najde víc než dost, nebo třeba jenom dneska po mně nikdo nic nechtějte, i to by bylo hezký přání. Každopádně, dámy, holky, slečny, dneska den péče o muže. Nezapomenout na to, jo, udělat nějaký hezký večer. Purple Disco Machine od nás, anebo právě teď Leony. Tak hezký čtvrtek. If

0: Purple Disco Machine na Hit Rádiu Vysočina, taková ochutnávka toho, jak bude třeba u vás chutnat víkend, dneska čtvrtek, malý pátek se říká. Bouřky přešly přes Vysočinu, my jsme sledovali, mají dorazit ještě další večer a v noci, každopádně teď pořádně bouří na Moravě, u Brna, tak tam si taky užívají toho deště a další deště přichází přes Táborsko, Pacovsko, na Kamenici, ke Kamenici nad Lipou a Pelřimovsko, takže snad ještě samozřejmě zaprší. Na co čekat nemusíme, tak to jsou další hity. Gigi D'Agostino nebo Taylor Swift, už za chvilku.
1: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
2: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí. Letní koncerty v lese. Příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Charo Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
3: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
7: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
6: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Funora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete sebrat i barvu dokonce, jo.
5: Dej si snídaní

Gigi D'Agostino na Hit Rádiu, Vysočina Hit z roku 2000, přesné milénium. Já si vždycky vybavím, jak jsme s kamarádem u těchto hitů pařili Pac-Mana, možná první GTAčko nebo dvojku, Mind of Madness a takový ty velký pecky herní 90. let. A Gigiho CDčko to nám hrálo stále a stále dokola, jakmile skončilo, tak hned pokračovalo. No a letos v listopadu, jak to jako letí, tak vyjde GTAčko 6. 19. listopadu přesně. Dneska už u toho CDčko mít zapnutý nemusíte, ale vím, že tenkrát nějakým GTAčku dokonce šlo v tom autě nastavit, že jste si pustili jako ne to základní rádio, ale nějaký ten stream, tak může, možná pokud to půjde nastavit stream náš, tak tam můžete taky hodit náš stream do nového GTAčka. A nebo pustit rovnou tyhle super pecky Krištof a Dominika Aláďa Půlnoční hřích na Hit Rádiu Vysočina. Posíláme právě teď a přejeme hlavně pohodový čtvrtek.

0: Na Hit Rádiu Vysočina před 6:45. Míříme na silnice, zdržíte se na trase Zavlíčko a Brodu na Čáslav u Radostína. Kvůli dopravnímu omezení asi 15-minutové zdržení v obou směrech, tak s tím je potřeba počítat. Kdybyste i vy na svých cestách narazili na komplikace, dejte vědět 725 44 38 37. A my posíláme za chvilku další hity, i třeba právě za volant Avicii, anebo Rose a Bruno Mars.
1: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
6: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
7: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
8: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Hit Radio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a opatrně na Pelhřimovsku v Pacově v Hronově ulici mezi křižovatkami ulic Václava Plačka a Antonína Sovy probíhají stavební práce, tak tam počítejte s omezením. Hlavně šťastnou cestu a kdyby cokoliv vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Předlohu znovu posoudí v září sněmovna. Vládní tábor má dostatečnou sílu veto přehlasovat. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel na návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Princ Harry s manželkou Meghan plánují návrat do Británie. Stěhovat by se podle tamních médií měli už tento měsíc. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková se na včerejší velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech získala bronz výkonem 54-29, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii.

0: platformách.
1: V noci a ráno pod mrakem místy déšť, přehánky nebo bouřky, na jeho východě a východě mohou být silné. Ranní teploty 19 až 15, na severozápadě chladněji. Zítra pak dopoledne oblačno, polojasno, lokálně přehánky, ale přibývání mraků čekáme odpoledne. Na zataženo, k tomu na většině území déšť, místy velmi silné bouřky. A v těch pak zesílí vítr, padat mohou kroupy a hrozí i přívalové srážky.
2: 18. hodina odbyla, čtvrtek v plném proudu, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Taky jste se teď viděli někde na tanečním parketu. Jo, skvělá věc. Sheena Easton, 9 to 5 Morning Train. Velká hudební vzpomínka, trocha té nostalgie. No a v podobném duchu budeme hrát až do 21. večerní. Na Hitrádu jsme odstartovali hudební speciál Hitradio Classic, takže v playlistu jenom to nejlepší z 80. 90. a taky výběr těch největších hitů milénia. Teď pokračují Sparks, When Do I Get To Sign My Way. Užijte si to.

0: Hyde St. Fred, You're My Mate, skvělá věc, energická, sportovní hymna. Tak i to jsme připomněli teď, je tady na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu. A tam máme pochopitelně taky tenhle skvost, single, který nám dělá radost už od roku 1982. Pořád zní naprosto fantasticky a pořád i po těch letech zní naprosto moderně. Tak i tohle vám budeme hrát v příštích minutách, přidáme i Roxeťáky nebo Sugar Babes.
1: Už se to blíží.
2: Už se to blíží.
1: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
2: Boží atmosféra.
1: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Mannhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za dvacku. Přidejte se k týmu Mannhuml. Více na mann.hummel.cz.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je slibovaná muzika Suga Babes na Hitrádiu Overload. Věc, se kterou jsme se vrátili zpátky v čase, tak jak to děláme pravidelně každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Hrajeme vám to nejlepší z 80. 90. taky hity milénia. Suga Babes to dali dohromady v roce 1998. Byla to tehdy tříčlenná dívčí parta. Velmi úspěšná, nejenže pobláznila celou Velkou Británii, odkud tyhle dívky pocházely, ale uspěly po celém světě a takovaly příčky, ty nejvyšší příčky prestižních hitparád, včetně té americké Billboard Hot, té vůbec největší, která stále má svou silnou pozici na trhu. To Unlimited budou pokračovat, Let the Beat Control Your Body, taky Matthew Wilder, Break My Stride, i na to se můžete těšit, i to vám budeme hrát v příštích minutách tady na Hit Rádiu. Tak užívejte čtvrteční večer. Let the beat control your body, let the beat control your body.

0: control your body. Let the beat control your body.
1: Now let my

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Přijďte oslavit řemeslo a tradici na Blachotrapezny Klempíře v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné zábavy, hudby a mistrovského řemesla. 21. a 22. srpna. V pátek odstartujeme klempířskými soutěžemi, atrakcemi pro děti a pokračujeme večerem s třetí třetinou a dírou ve tmě. V sobotu pak zahrají Slza, Žlutý pes, Atmo Music a René Dank. Blachotrapezny Klempíře. Festival pro celou rodinu. 21. a 22. srpna v Havlíčkově Brodě. Více na dkblachotrapez.eu.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
7: Březová.
9: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
7: Březová.
10: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
7: Březová.
10: Resort Březová.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásná zamilovaná píseň, vztahová záležitost skupiny The Call-In, která se mimochodem objevila v několika seriálech. Wherever You Will Go jsme hráli teď na Hit Radio. V hudebním speciálu Hit Radio Classic, který nás teď vezme do Francie. To France, Mike Oldfield.

0: Captain Hollywood Project Impossible, věc, která nás dovedla k 19.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solidec. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
3: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
4: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
0: To nejlepší z 80., 90. a taky hity milénia. Hrajeme právě teď v Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý večer. Hit Radio,

Tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 19 hodin a 10 minut, přejeme hezký večer. John Farnham nám otevřel tu další hoďku, až do 21 vám budeme hrát to nejlepší z 80. 90. a taky hity milénia. Your Voice, to je hodně silná skladba, motivační, povzbuzující píseň o tom, že člověk by neměl mlčet, že když máme hlas, tak můžeme něco změnit. Tak já vám teď hlasem řeknu, jakou píseň jsme pro vás vybrali jako další. French Affair, Comessi Comessa, to je velká klasika, se kterou můžete počítat, to je jasná věc. A taky ke Strange World. To jsme tady dlouho neměli. Tak si to dejte pořádně nahlas a hezky si to užijte. Tohle je čtvrteční večer na Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám vybíráme ty největší skvosty z našeho archivu.

0: Kam si, kam sa? French Affair a slíbená záležitosť, to posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Taky Cyndi Lauper sme tam našli. Girls Just Wanna Have Fun. Velká klasika, ta pořádně dostojí názvu našeho hudebního speciálu. Vyrazíme taky do Irska za skupinou U2, Sweetest Thing a nebo Pink Family Portrait. I s tím vším můžete počítat v příštích minutách. Tak doufám, že vám tohle vyladí čtvrtek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte

0: Jak na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Už se to blíží.
3: Už se to blíží.
2: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
3: Boží atmosféra.
2: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

scene.

0: Tohle je hádankář Nick Kershaw, The Riddle, single, který jsme teď hráli na Hitradio. Parádní věc, tohle je Hitradio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A vy už jste určitě poznali Britney Spears s legendárním hitem Oops, I Did It Again. Oops, už jsem to zase udělala. Kdo jiný by měl naspívat tuhle píseň, než ta známá průšvihářka Britney Spears. Takhle vám na Hitradio budeme hrát za chvíli.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Autošpina Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpina Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
7: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
6: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
7: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
6: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZvozíky.cz. Březová!
8: Tatí, tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
9: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. 20. hodina klepe na dveře. Tohle to je Laura Brennigan, Self Control. Další parádní hudební vzpomínka, malá chvilka nostalgie. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia a pokračovat v tom budeme i v příští hodině. Teď je 20.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
3: Šéfe, tak už je tady Baoli.
4: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
3: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
4: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
5: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. www.vozíky.cz.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z minulosti, do další hodiny vstupujeme s One More Time Highlands. Užívejte. Michal Pospíchal s vámi, pěkný večer.

Zajímavé je, že tenhle taneční single na poprvé vlastně vůbec nezabral. Vyšel už v roce 1992 a v britské hitparádě skončil na 76. místě. O dva roky později ji každopádně projekt vydal znovu, tuhle singlovku, a najednou z toho byla britská jednička, dokonce na dva týdny. No, teď se na časové ose posuneme ještě o 4 roky zpátky. The Farm má skladba, která zní jako fotbalová hymna a fotbal v jejím příběhu opravdu je. Tušíte, o čem mluvím? All Together Now. Ta vznikla podle skutečného vánočního příměří z roku 1914, když vojáci na západní frontě na chvíli přestali bojovat a setkali se v území nikoho. The Farm, All Together Now, vám budeme hrát na Hit Rádiu už za chvíli.

Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás.

Tohle byl Nick Berry, Every Loser Wins. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A možná je trochu paradox, že zpěvákem vlastně původně vůbec nebyl. Britové ho znali hlavně jako herce ze seriálu EastEnders. Písnička se objevila přímo v něm, potom vyšla jako single a v roce 1986 z toho byly rovnou 3 týdny na prvním místě prestižní britské hitparády. Posuneme se dál o 12 let, rok 1998, album Ray of the Light a jedna z klidnějších madoniných věcí The Power of Goodbye. To vám na Hit Rádiu budeme hrát už za chvíli.

A tohle, to už je z dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic úplně všechno, více nám toho sem nevejde. Ale nevadí, protože zítra budeme zpátky zase tradičně úderem 18. hodiny a dál vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a i ty největší hity milénia. Tak doufám, že máte pohodový čtvrteční večer a že vám ho dál bude ladit. Třeba skupina Verve, Bittersweet Symphony, taky Shakira, Dizzy Rascal ti dali dohromady velkou klasiku písničku Loca. A do třetice třeba dvojka David Guetta a Kim Petras, When We Were Young. Tohle vám budeme hrát na Hit Radio v příští hoďce hned na startu. Užívejte večer.

0: všechny erotické hračky. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.